0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

said you didn't want me. Tell me, what was I supposed to do?

0: Yes, she is.
1: Night Air. Hudební mix Rádia Wave.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: nic bez cukru.
1: Ok, máš pravdu. Tak jo, a kdy?
0: No třeba hned.
1: Ne? No tak dobře, tak jo, tak se vidíme, tak jo. Tak zatím, pa pa.
0: Zatím, čau, čau.

0: seen it overseas drip.
1: Radio Wave.
2: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Plejak. Plejak. Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: Ja no som partito.
1: Nazdar, nazdar, zdraví vás Edu Syn, som rád, že počúvate jeden z mojich bangrov, tuto na rádiu Wave.

0: Moundville.
1: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.

0: Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
0: Plejak.
2: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

Jinou cestou jdem. Na piasku leže. Na piasku leže.

Mama bro, ty jsi panda grizzly. Koukám do zrcadla ráno, význam neznaj, oni nechápou. Pes pozná psa, taky stádo, je na mě tlak, nesu ho na zádech. Sluchátka zamotaný, bohoněze, rozmotám je do uši.

0: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej Fasády s Alenou Hartníkovou. Dnes od 6 večer na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
0: youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Český rozhlas, Radio Wave. Děláme vlny.
1: Český rozhlas, Radio Wave. Děláme vlny.

0: co si jinak.
1: V souladu s principy svobody projevu a právem na stávku zakotvenými v Listině základních práv a svobod bude teď poskytnut prostor stávkujícím zaměstnancům k informování veřejnosti o důvodech, průběhu a cílech vyhlášené stávky.
2: My, pracovnice a pracovníci Českého rozhlasu, dnes 22. června 2026 stávkujeme. 24-hodinovou výstražnou stávku opíráme o Listinu základních práv a svobod.
3: K naší profesi potřebujeme, aby Český rozhlas zůstal nezávislou institucí, tedy aby garantoval uspokojivé pracovní podmínky, ke kterým patří i právo na profesní autonomii a možnost vykonávat práci bez politického nebo jiného nátlaku. Chystaná změna systému financování a výpadek nemalé části příjmů toto ohrožuje.
2: Hrozí, že budou propuštěny stovky současných zaměstnanců. Hrozí omezení široké a pestré nabídky, kterou v současnosti poskytujeme veřejnosti. Hrozí, že dojde k rušení některých pořadů nebo dokonce celých stanic.
3: Někteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podle zákona máme. A to přesto, že stávku plně podporujeme. Nechceme totiž omezit veřejnou službu, kterou vám zajišťujeme dennodenně.
2: Ani vám dnes za každou cenu nechceme brát to, na co jste zvyklí. Chceme jen upozornit, že v současnosti nemáme jistotu, zda pro vás veřejnou službu budeme moci plnit dál v dosavadní kvalitě a rozsahu.
3: Děkujeme za pochopení a podporu.
2: Za stávkový výbor iniciativy veřejnoprávně Lenka Buriánková
3: a Jan Herget.
2: Pro vás, ne pro politiky.
3: A teď následuje minuta ticha.
2: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.

0: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
1: Odbyla nám 8. hodina ranní a 1 minuta. No a dnešní první zprávy při datu 22. června nám přináší Anna Gažijová.
2: Zprávy Rádia Wave.
3: Rádio Wave.
2: Zprávy.
4: Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes stávkují. Reagují tak na snahy vlády převést televizi a rozhlas pod státní rozpočet. Obávají se, že tak přijdou o svou nezávislost. Návrh zákona, který vláda schválila, navíc oběma institucím přisuzuje výrazně méně peněz, než mají teď. Stávka se projeví ve vysílání televize i rozhlasu. Kromě toho organizátoři plánují doprovodné akce v Praze i v regionech. Více informací naleznete na zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Vláda dnes má rozhodnout o tom, kdo bude Česko zastupovat na summitu NATO v turecké Ankaře. Prezident Petr Pavel novinářům řekl, že se jednání účastnit nebude. Pavel chce být součástí delegace, premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to odmítá. Prezident předem řekl, že pokud mu vláda neumožní na summit jet, má připravenou kompetenční žalobu. Ve Švýcarsku skončilo první kolo jednání o trvalém míru mezi Spojenými státy a Íránem. Strany se podle Kataru a Pákistánu, které zprostředkovávají rozhovory, shodly na harmonogramu k dosažení konečné dohody do 60 dní. Zástupci obou zemí budou do konce týdne pokračovat v technických diskuzích. Zrcadlové jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu se bude muset nejspíš vypustit kvůli opravám. Napsal to americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social. Nádrž nedávno prošla rekonstrukcí za v přepočtu 306 milionů korun. Trump z problémů viní vandaly. Ti podle něj do nádrže nalili škodlivé chemikálie a nový modrý nátěr poničili noži.
2: Sport.
4: Tenistka Marie Bousková vyhrála turnaj v Nottinghamu. Ve finále porazila Američanku Navarovou 2-1 na sety. Bousková slaví svůj druhý letošní titul na okruhu WTA a celkově čtvrtý v kariéře.
2: Počasí.
4: Dnes čekáme převážně polojasno až oblačno, během dne až zataženo. Místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné, zejména na jihozápadě a jihovýchodě území. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. A teď už na rádiu Wave začíná pondělní ráno se Sarah a Jakubem.
2: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Doznívá Saul a jeho prední v 8 hodin 9 minut, k tomu v pondělí 22. června. No a vy posloucháte koho jiného než Sarah Slavíčkovou a Kubu Vinařického z Proskleného rádia Wave a my vám přejeme dobré ráno.
1: Dobré a velmi teplé, horké ráno. Milé posluchačstvo, opravdu myslím, že tohle je takové všudy přítomné téma, nejenom tady na vlnách rádia Wave, ale především na vašich komunikačních a teplometrických vlnách, protože to vedro si myslím, že nás všechny teda intenzivně ovlivňuje, mě především.
0: No a Kubo, to nevíš, možná ano, že včera začalo astronomické léto, a to konkrétně v 10 hodin a 25 minut byl totiž letní slunovrat. Slyšel jsi něco o tom, dělal jsi nějaký rituál, jestli ne, uděláme si ho spolu.
1: Slyšel jsem to několikrát od tebe, že něco takového přijde, ale nečekal jsem, že to sebou právě přinese takové teploty na hranici až 35 stupňů, Sáro. Jinak nevím, co se tak dělá při letním slunovratu.
0: No tak znamená to, že byl nejdelší den, od teď už se ty dny zase budou zkracovat. Jo, ten čas tak rychle běží, že no, takže slunce, myslím, vyšlo ve 4 hodiny a 10 minut a bylo světlo asi do 9:30, možná ještě do díl. No a rituál, no mohl jsi udělat jako spousta věcí, třeba zase něco si napsat na papír, to spálit v ohni, já jsem si dělala rituální
1: ano,
0: oheň.
1: Ano, ohnivého koně, čili proč si ještě ty teploty nezvýšit nějakým ohýnkem na zahrádce, že
0: ano? To jsi možná neměla říkat.
1: Ne, ze mě možná mluví totiž ta černá barva, já jsem dneska celý v černé, takže to úplně táhne přes to prosklené
0: studio.
1: Veď pálí
0: ti slunce dozad.
1: Přesně tak.
0: To zvládneš.
1: To víš, že to
0: tak
1: zvládnu.
0: Tak co nás dneska čeká?
1: To je dobrá otázka, Sáro. Čeká nás samozřejmě mnoho typů na kulturu, mnoho recenzí, protože mnoho kulturních zážitků máme za sebou už to léto, a to jak festivalové, tak různé eventy, tak je to všechno prostě v plném proudu a rozhodně se bude o čem bavit.
0: Rozhodně také nějaké osobní typy oblíbené Kuby Vinařického a Sarah Slavíčkové. No a možná pojďme dělat vlny takhle při tom pátečním pondělním ráno a trošku vás schladíme tou hudbou. Tak dobré ráno.
1: Dobré ráno.

0: 8:20 k tomu pondělí 22. června. No možná i 22 stupňů je skoro teď na našich teploměrech.
1: Už do konce 23. A teplota neustále stoupá. Samozřejmě buďte opatrní. Já vím, že my jsme už v prvním stupu avizovali, kromě toho úmorného vedra, že se budeme bavit o nejrůznějších kulturních typech. No ale aby člověk zavítal na nějakou tu kulturu, tak potřebuje mít takzvaně chladnou hlavu a i ten chladný systém tělový. Takže my bychom se teď mohli pobavit, Sáro, o tom, co v takovém vedru dělat, jak se sklidnit, jak se ochladit.
0: Dáme vám teď nějaké tipy, jak přežít ve zdraví vedro. Takže rozhodně důležité je mít nějakou pokrývku hlavy a dostatečně dodržovat ten pitný režim. Jo? Hodně pijte, lidi.
1: Ano, je to tak.
0: Hodně pijte, ideálně
1: vodu, protože...
0: A taky třeba si dejte nějakou potravinu, ve který je hodně vody, třeba meloun.
1: Ano, třeba vodní meloun, Sáro, pozor, ten už mi teď roste na zahrádce, ale to není ta důležitá informace. Málo kdo ví, že byť si lidé myslí, že i alkoholické nápoje dokáží osvěžit, tak právě alkohol je to, co nejvíc...
0: Zadržuje vodu
1: a dehydratuje. Čili to máme pitný režim, chládek, pokrývku hlavy.
0: Samozřejmě pokud... taky vhodné oblečení, že
1: určitě.
0: Ano. Takže kubota černá, co máme oba dva na sobě dneska, možná to není úplně vhodný, ale tak
1: nelituju.
0: Vypadá to dobře, vypadáš dobře.
1: Děkuji, ty taky, Sáro, samozřejmě vypadáš skvěle, jako vždy. No a pokud byste to chtěli hnát do extrému a nebýt jenom schovaní doma, tak se vydejte třeba na nějaké koupaliště.
0: Rozhodně. Jedno koupaliště, které se nám oběma s Kubou moc líbí, je třeba nově otevřené, zrekonstruované koupaliště v Liberci. Myslím, že otevíračku mělo minulý rok. Já jsem tam měla v sobotu zavítat, ale nakonec jsem, Kubo, byla vedle v Jablonci nad Nisou na Jablonecké přehradě. Tam je mimochodem vstup zdarma. Prostoru je tam spousta a bylo to teda top.
1: No, Sáro, já myslím, že si prohloubila, protože to lesní koupaliště v Liberci, kam si teda měla jet, ale nejela, tak nejenom, že pohlazení rozhodně po těle tou chladivou vodou, ale také po těch kulturních chuťových buňkách, protože je to architektonický skvost, za kterým stojí, aspoň za tou rozsáhlou rekonstrukcí a obnovou, ateliér Mjolk architekti. No a dokonce je to koupaliště nominováno na cenu za českou architekturu.
0: No, když se podíváte na fotografie, tak ono je opravdu hezké. Je to taková plovárna, viď?
1: Je to tak, je to taková plovárna. No a pokud byste zrovna neměli cestu kolem Liberce nebo kolem jakéhokoliv jiného koupaliště, no tak využijte veřejný prostor. I ve velkých městech se nachází nejrůznější kašny
0: vhodné, a fontány.
1: Přesně tak, vhodné ke koupání jak vás, tak i vašich dětí. Jako příklad můžeme uvést, co?
0: No, třeba nově otevřené náměstí Jiřího z Poděbra, tam je taková kašna a vím, že se tam koupou
1: hodně
0: děti,
1: se tam koupou.
0: Pejsci, holuby teda,
1: no,
0: taky.
1: To bohužel také.
0: Ty se tam nekoupej, Kubo, ale tak můžeš smočit třeba nožky, možná ručku taky. A vím, že tady u rozhlasu jsou taky sady Svatopluka Čecha, tam se taky koupou děti.
1: A pozor, Sáro, i ty se plánují rekonstruovat, jsem nedávno četl. No.
0: Tak doufejme, že to nebude ale trvat 3 roky.
1: Doufejme, že vyrostou ty stromy, hlavně co nejrychleji na tom JZP.

0: být někde zavřená.
1: Tak to máš
0: skoro
1: dobrý.
0: Jako aby vítrval, aby zpívali ptáci.
1: To si zaspívala krásně, já nezvládám opět vedro, ale to už bych se opakoval. Nicméně, jak jste slyšeli sami, dohrála nám píseň Nezvládám od Gufrau a Marie April. No a právě Marie April, je to tematický oslý můstek, nám 19. června, tedy tuším v pátek, otevřela tradiční festival Metronom svým vystoupením.
0: My oba dva s Kubou jsme to sledovali opět jenom tak zpovzdálí z internetu, ze sociálních sítí. Vypadalo to ale skvěle a vydařil se tento 10. ročník, který se poprvé odehrával na letišti letňanském.
1: Je to tak, přesunulo se to nakonec jako mnoho velkých koncertů a velkých akcí do Letňan. Nevím, jestli to Sáro bylo úplně moudré, samozřejmě nikdo to nemohl predikovat v tomto příšerném vedru.
0: A zase ty vedra, zase
1: ne,
0: ta
1: tak
0: vedra.
1: Já jsem byl častým návštěvníkem, když byl tento festival, když se konal ještě na výstavišti Holešovicích a tam toho stínu bylo dostatek. Nicméně, dost o vedru, pojďme zpátky k line-upu. Není to jenom Marie April, která tam měla, nebo není to jenom Marie April z těch českých vycházejících hvězd, které tam byly zastoupeny v line-upu. Kdo další tam byl, Sáry?
0: Po ní se v pátek představil Mat 213 společně s Gufrau, tak měli společnou show. Potom tam byl Anky, no a v neděli I Love You Honey Bunny.
1: Samozřejmě, takže myslím, že organizátoři, dokonce jsem slyšel s nimi nějaký rozhovor, že letos opravdu hodně sázeli na ty české jména, ale samozřejmě nenechali nic náhodě a opravdu ty headlinery.
0: No ty byly velcí.
1: Ty byly opravdu velcí.
0: A to mě mrzí, že jsme nebyli, protože tam byl samozřejmě Nick Cave v sobotu. A to jsme viděli, veď na internetu vypadalo to božsky.
1: Bylo to úžasné, recenze mluví za vše, že to bylo prostě
0: ten
1: zase...
0: Ten to má v sobě pořád.
1: Jeden z nejlepších koncertů letošního roku, aspoň doposud. V pátek tam byl Tom Odell jako headliner.
0: Taky Of Monsters and Men, to je moje oblíbená taková kapela, kterou jsem hodně poslouchala na Gimplu. A Likely.
1: Jo, Likely taky, ta tam tuším měla i svoji premiéru, tuším, nebo ne?
0: Jakou premiéru?
1: Možná no, jako pražskou premiéru.
0: Pražský, no to nevím, tak to nevím.
1: Dobrá,
0: tak, abychom vás nemystifikovali.
1: No a samozřejmě celý festival vyvrcholil v neděli, kdy zahrála legenda ze skupiny Police původně, dneska už solový mega interpret Sting.
0: No a právě proto tu máme song od Stinga Fields of Gold, taky můj oblíbený. Ten mám hodně spojený, teda s mým tátou, tím musím říct, Kubo.
1: Opravdu?
0: Jo, pokoušeli jsme se to coverovat v naší kapele.
1: A jak to dopadlo?
0: No, nikdy jsme to nezahráli na koncertě.
1: Sáro, co ti,
0: ale
1: co
0: kdo by
1: budem?
0: To uměl totiž jako lépe než Sting, takže to nemá cenu vůbec coverovat.
1: Ten originál je jeden a je to samozřejmě Sting a jeho Fields of Gold.

0: Stage Rádia Wave.
1: Stage Rádia Wave.
2: Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
0: Stage Rádia Wave.
2: Poslouchejte dnes od 9 večer na Rádiu Wave. Děláme vlny. Český rozhlas. Rádio Wave.
0: Rádio Wave.

0: Novinka na rádiu Wave, Rose Grey, Club to your arms. No Kubo, přivážíme ti prostě klub, tu hudbu přímo k tobě.
1: Je to tak, já ti za to děkuju a zároveň tuto skvělou hudbu, konkrétně tedy Rose Grey, přivezli pořadatelé Metronomu letos i do Prahy. To je neuvěřitelné.
0: Pořád to téma je tady.
1: Pořád to téma rezonuje na rádiu Wave, čili ona vystoupila opravdu v pátek 19. června.
0: No a mám taky další oslý můstek, protože Rose Grey, britská zpěvačka, se sice na hudební scéně pohybuje od svých teenage let, ale pozor Kubo, svoji debutovou desku nazvanou Louder Please vydala teprve loni těsně před 30. No, to znamená, že máš ještě ty 2 roky.
1: No tak rok a půl, ono to rychle letí ten čas, co si budeme povídat.
0: Teenage leta jsou pryč a debutová deska před náma.
1: Uvidíme.
0: Kuby Vinařického.
1: Nechme se překvapit, každopádně tento nový single Club to Your Arms je o divokém roce, který od vydání té zmíněné desky prožila a taky o návratu do domovského Londýna a jeho nočním životě.
0: Je to písnička o tom, jak se vracím z klubu k někomu blízkému. Myslím, že všichni tenhle pocit známe. Říká Rose Grey o potenciálním neklubovém hitu letošního léta. Tak máš, sdílíš taky tenhle ten pocit?
1: Asi jo.
0: Posloucháš nějaký song třeba, když jdeš vlastně k sobě domů k někomu blízkému?
1: Řekl bych, že se to děje. Já jsem hodně přesedlal na podcasty, na pořady v posledních letech, samozřejmě na pořady Rádia Wave, to dá rozum, ale když už mám tu náladu a někomu takhle jdu, tak rozhodně si to do sluchátek pustím.

0: Isos Baby Melt Lautsuana Isomandias, tohle je písnička pro všechny, komu je dneska trošku teplo, vedro dokonce možná.
1: Takže pro všechny.
0: Pro všechny, hlavně Kubo, pro tebe. To tě trochu schladí.
1: Já doufám, bylo by to záhodno, abych si potom následně mohl užívat i zbytek vysílání na Radio Wave. Do konce hodiny nás čeká například Slow Motion Dancer nebo Cosmetic Institute. No a co potom, Sáro?
0: V 9 hodin zprávy od Anny Gažijové.

0: Quest.
1: Quest.
0: A s vámi recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
2: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Ptáš se, kam se podělit, ty oči nadšený. Podívej se kolem sebe, možná, že to pochopíš. Odmala tu otravný děcko, který se ptá na smysl, když učitelka přednáší latinský pojme. A teď sedím vedle tebe v zasedací místnosti a ty vysvětluješ, že smysl je vydělat prachy. Každou stěnu tady tvoří kýčovitý nápisy, který se ptaj, tak už si to v sobě pohřbe. Ptáš se, kam se podělit, ty oči nadšený. Podívej se kolem sebe, možná, že to pochopíš.

0: Odbíjí nám 9. hodina raní a dohrávají nám Cosmetic Institute a jejich Run Club. No a do proskleného studia Radia Wave už přiběhla naše zprávařka, milá kolegyně Anna Gažijová.
1: Zprávy Radia Wave. Radio Wave. Zprávy.
2: Ministr kultury Otto Klempýř z motoristů se dnes sejde se zaměstnanci, kteří k němu na rezort přechází z úřadu vlády. Od 1. července se tam má přesunout část útvaru, který se věnuje národnostním menšinám. Se změnou nesouhlasí sami zaměstnanci i odbory. Na ministerstvech podle nich přijdou o nadrezortnost, která je pro jejich agendu klíčová. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta kritiku odmítá. Autem loni vyrazilo na dovolenou za hranice více než 40% Čechů. Nejraději vyráží do Itálie, Chorvatska nebo Rakouska. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Na dlouhé cesty je podle České asociace pojišťoven vhodné sjednat takovou pojistku, která zahrnuje i asistenční službu. Kolumbijské prezidentské volby nejspíš vyhrál krajně pravicový kandidát Abelardo de la Espriella, který má podporu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podle agentury Reuters to ukazují téměř úplné výsledky hlasování. Espriella podle nich získal 49,7% hlasů. Porazil tak levicového Ivána Sepedu. Centrem Kyjeva v neděli pošel pochod hrdosti na podporu práv sexuálních menšin. Souběžně se tam konala i alternativní akce přívrženců tradičních hodnot, kteří odsuzují sňatky osob stejného pohlaví. 10. ročníku Kyjev Pride se podle organizátorů zúčastnilo 5000 lidí. Dorazili i diplomaté z různých zemí, včetně kanadské velvyslankyně.
1: Sport.
2: Čeští volejbalisté porazili na závěr Evropské ligy Gruzii 3-0. Navzdory 5. vítězství se 6 zápasů národní tým nepostoupil do semifinále. Tam budou neporažené reprezentace Dánska, Nizozemska, Finska a Izraele.
1: Počasí.
2: Dnes čekáme převážně polojasno až oblačno, během dne až zataženo. Místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. A teď už na rádiu Wave pokračuje pondělní ráno se Sarah a Jakubem.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: 5.8G společně s Glebem otevírají pondělní ráno se Sarah a Jakubem, takzvaně s vaší oblíbenou dvojičkou Jarach. Dobré ráno všem.
1: Ano, takzvaně otevíráme druhou hodinu dnešního ranního vysílání. No a co si budeme, tahle hudba, kterou my zde hrajeme, milujeme, ale říkáme si, že zase po čase bychom si také mohli nadělit nějaký ten song na přání.
0: Jo, je tady takový dáreček nejen pro nás s Kubou, protože si pustíme, ještě nebudeme odhalovat song, který máme my dva opravdu moc rádi. Myslím, že jsme se ho tu pouštěli první týden.
1: Právě, už je to taková tradice.
0: Je to taková tradice. Zároveň já jsem si strašně přála tenhle ten song s Kubou zaspívat na karaoke, na vejvých narozeninách. Ale Kubo, možná budeš mít možnost si tenhle ten song zaspívat na karaoke s Vojtěchem Záhrou na LFŠ.
1: Ano, neboli na letní filmové škole v Uherském Hradišti.
0: Přesně tak, protože tam bude Radio Wave i právě Vojta Záhora a jeho libový, absolutně libový top strop karaoke. No a taky, dnes má sice svátek Pavla, ale zítra má svátek Zdeňka Zdena, což je moje výborná kamarádka a ty tenhle song taky posíláme.
1: Ty taky tenhle song posíláme, no a když už si zmínila ty festivaly, tak samozřejmě Vojtěch Záhora, náš milovaný kolega z Radia Wave, tak právě karaoke předvedl na festivalu Kamenice, kde tuším Radio Wave mělo také své zastoupení.
0: Vlastní stage dokonce,
1: no a opravdu Radio Wave se činilo a bude se činit nadále v rámci celého léta, o tom určitě ještě budeme mluvit. No teď už ale pojďme na to zmíněné překvapení. Já si říkám, že dlouho jsem nikde neslyšel Anetu Langerovou.
0: Už si to vyslovil.
1: Je to tak, kterou prostě oba milujeme a tak jsme si říkali, že pro nás, jakožto pro nedočkavce i pro nedočkavce u vašich poslechových přijímačů, je možná ideální čas na to si jí připomenout
0: a
1: pustit.
0: Je to pro všechny a dneska pro Pavlu a zítra pro Zdeňku, Zdenu, tady je Aneta.

0: 9 hodin 20 minut, This is Why, to je song, který jste právě mohli slyšet od Paramore. No a This is Why jsme mluvili taky v minulém vstupu o karaoke a o dalších aktivitách Radia Wave na nejrůznějších festivalech. Slibovali jsme, že si je rozebereme. Tak já si myslím, Sáro, že teď je ideální timing na to si říct, kde všude se můžeme s Radiem Wave v létě setkat.
1: No bude toho mnoho, letní program Radia Wave je totiž nabitý, tak se do toho pustíme. Tak na začátku července, kam všichni jezdí, celá Praha, a nejen Praha, se odebírá kam? No do Karlových Varů. A tam nemůže být...
0: A všichni z Karlových Varů se odebírají pryč.
1: Jo. Ne, ty jsou rádi, že někdo je tam konečně navštíví, což je vlastně fajn. Takže koho tam jiného potkáte, než samozřejmě filmově kritický magazín Čelisti. 9. července se tam bude živě natáčet jeden díl.
0: Ano, ano, a Radio Wave samozřejmě nebude chybět ani na festivalu Colors of Ostrava. Už 17. července večer se tam ukážou Buchty live v aule Gong. No a zapojíme se, Sáry, také do letní podcastové scény.
1: Přijďte si živě poslechnout třeba Casablanku, to 14. července, nebo Quest 23. července a v srpnu Chudáčky, a to 6. srpna. Samozřejmě ta letní podcastová scéna se odehrává v Trojském pivovaru a v Praze.
0: Ano, je to tak. Tradičně se spolu setkáme také na letní filmové škole v Uherském Hradišti, jak už jsme nakonec se Sárou zmiňovali v minulém vstupu.
1: Karaoke s Vojtěchem Záhodou.
0: Mimo jiné.
1: Popáté zmiňujeme, doražte.
0: Kromě toho tam také mezi 24. a 30. červencem uvidíte Čelisti, Hotspot, Impact, Buchty a nebo Casablanku, takže tam to bude také opravdu nabité.
1: Kromě toho bude taky na besedě u Big Beatu v Tasově poslední červencový den živě podcast Krištofa Šimka Boys, Boys.
0: No a nakonec tu máme srpen, kdy vás čeká festival Popme se v Brně s Impactem, to už 6. až 8. srpna, také Prague Pride 3. až 9. srpna, který tedy nabídne vystoupení Kevu na Yellow Stage, no a nebo také tam budete moct vidět podcast Pod.
1: A nesmíme opomenout oblíbený festival, kam se také podle mě přesouvá celá Praha. Povaleč, samozřejmě, o tom mluvím. Koná se 7. až 9. srpna a představí se tam podcasty živě Podhoubí, Boys a Starter. Tak Kubo, závěrečná otázka, kde ty všude budeš? Je toho totiž mnoho.
0: Všude. Sáro, všude, kam se mihne Radio Wave, tam já jako neochvějný podpůrce.
1: Kam vlastně vítr, budu tam plášť, kam poslouchat. Radio Wave, tam Kuba Vinařický.
0: Dalo by se říct. Yeah, buddy, what up, nigga? Face my nigga. La musica de Harry Frog. You know this shit legendary, man. Fuck with my nigga Harry Frog.

0: 9 hodin 31 minut nám dohrávají Lovers Kid, no a vy nadále posloucháte Radio Wave, no a vaši oblíbenou dvojici
1: Jarach
0: neboli Jakuba a Sáru. No ale nebudeme jediný, koho dnes na Radio Wave uslyšíte, program je opět pestrý jako vždy, tak Sáro, co čeká naše posluchače, až my odejdeme?
1: Program je pestrý a nabitý jako vždy samýma dobrýma věcma, ano. Tak pondělí, jak jinak se ho zlepšit, než poslouchat třeba Radio Wave, tak po nás nastupuje Anita Krausová a po ní Tereza Havlínková.
0: No a následovat budou také pořady, samozřejmě, jak jste na to už zvyklí, tak od 18 hodin se můžete těšit na premiéru dalšího dílu nového pořadu Fasády s Alenou Harciníkovou, tentokrát o kempu, o Pragerových kostkách, a to s ředitelem kempu Štěpánem Bartlem.
1: No a v 8 pak následuje premiéra Startéru, ten se bude ještě zaobírat letošním ročníkem festivalu Kamenice, protože tam proběhl Starter Live a kluci Filip s Martinem tam nebyli sami, byla tam s nimi ještě všestranná hudebnice a baskytaristka kapely Billy Barman Laura Jašková, která vydává a vystupuje pod hlavičkou solového projektu, teď se k tomu dostává Mňaulau. Kubo, ty ji znáš, protože tu měla za náma sešínko, když jsme moderovali.
0: Cože tu měla sešínko?
1: Měla tady hudební show.
0: Je to tak, měla tady
1: živou.
0: Showcase přímo za námi, bylo to velmi milé setkání, čili rozhovor s ní rozhodně doporučujeme a její koncerty také. No a ten nabitý pondělek zakončíme v 9 hodin pořadem Stage, který se tentokrát zaměří na showcaseový festival Eurosonic Nordeslag 2026. No a v rámci tohoto pořadu si budete moct poslechnout koncert zpěvačky Anna Lil.
1: Tak laďte Radio Wave.
2: Starter.
3: Starter.
2: Hitparáda neobjevených.
3: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k

0: Doznívá Olivia Rodrigo společně s Robertem Smithem a jejich track, který se jmenuje What's Wrong With Me, tak možná je něco i špatného se světem, ale o tom nám víc řekne Adéla Šponerová.
1: Je to tak, Adéla Šponerová, a samozřejmě v jejím stále ještě novém pořadu Impact tak řeší, že Albánci protestují proti plánu na výstavbu luxusních rezortů v environmentálně vzácných částech země. Za projektem stojí zeť amerického prezidenta Jared Kushner.
0: Opravdu byl ostrov Sazan zapomenutý, než ho objevila Ivanka Trump, a jedná se o novodobou podobu kolonialismu.
1: O tom všem je právě nový Impact s novinářkou Magdalenou Fajtovou. Moderuje samozřejmě Adéla Šponerová. No a celý díl najdete na webu Rádia Wave nebo v aplikaci Můj rozhlas a ve všech vašich podcastových aplikacích. No a nalákat vás na něj vás chceme teď v rámci ukázky.
2: Můžeme říct, že to není úplně poprvé, co na Balkáně řeší velký developerský projekty a možná taky projekty spojený právě s Jaredem Kushnerem, protože něco podobného řešili taky v sousedním Srbsku. Proč láká Balkán?
3: Myslím si, že Balkán je lákavý, protože demokracie tamní, ty státy, které tam jsou ve spoustě ohledech nedokonalé, protože ty země, o kterých se bavíme, nejsou v Evropské unii, byť Albánie by tam ráda byla co nejdříve. A myslím, že by Evropa měla být taky ráda a měla mít Albánii co nejdříve v sobě, ale je vlastně snaží tam dělat projekty, které třeba nesplní určité parametry. A na příkladu Albánie vidíme velmi dobře, že v momentě, kdy velký investor projeví zájem o to postavit obrovské luxusní rezorty třeba ve chráněných oblastech, tak vláda dokáže velmi rychle napsat zákony nebo upravit zákony tak, aby to bylo možné, byť to třeba dříve nešlo. To se stalo v Albánii, což je právě jedním z těch hlavních důvodů, proč lidé protestují, protože mají pocit, že vláda Edyho Ramy v zásadě prodává jejich zemi a jejich přírodu někomu, kdo ji asi chránit nebude úplně, nebo nebude to jeho priorita chránit přírodu. Prioritou bude vydělávat peníze na tom, že tam bude velký rezort, kam budou jezdit bohatí turisté.
4: Impact. O událostech, které mají dopad. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Xavier Soubase Party at My Place. No tak já myslím, že to je trošku i studio Rádia Wave. Tady máme vždycky takovou party po ránu.
1: Je to tak, je to tak. Dnešek není samozřejmě výjimkou, no a výjimkou ani není hudba, která nám bude znít i do konce vlastně. Jak dlouho ještě? Máme 6 minut do konce hodiny, tak i to vyložíme nějakou hudbou, například Claire Rosencrantz.
0: No a tak v 10 hodin, už 10. hodina odbyla a s ní i zprávy a Anna Gažijová.

0: Je, chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň je konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026, hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce, 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimentál, přímým vlakem z Prahy i Brna. Ber stan a bal spacák. www.festivalrosnička.cz. Partnerem festivalu Rosnička je Radio Wave.
1: Buchty. Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
2: Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
1: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
2: Se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou každou středu od 19 hodin na Rádiu Wave.
3: Rádio Wave.
1: Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

makes me, are you joking?

0: Odbíjí nám 10. hodina v proskleném studiu Rádia Wave, no a my už tu máme naší milou zprávařku a kolegyni Anu Gažijovou, která nám přináší dnešní finální zprávy.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes stávkují. Reagují tak na snahy vlády převést televizi a rozhlas pod státní rozpočet. Obávají se, že tak přijdou o svou nezávislost. Návrh zákona, který vláda schválila, navíc oběma institucím přisuzuje výrazně méně peněz, než mají teď. Stávka se projevuje ve vysílání televize i rozhlasu. Kromě toho organizátoři plánují doprovodné akce v Praze i v regionech. Více informací naleznete na zpravodajském serveru irozhlas.cz. Vláda se chce zabývat zastropováním věku odchodu do důchodu až poté, co vyřeší nastavení penzí pro náročnější profese. V televizi Prima to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ministerstvo práce chtělo původně zastropovat věk odchodu do penze na 65 letech do příštího roku. Babiš uvedl, že o změnách teď Česko jedná s Evropskou komisí. Maďarský premiér Péter Maďar se chce po dnešním mimořádném zasedání vlády setkat s poslanci své strany TISA. Podle server Daily News Hungary by jednání mohlo souviset se snahou premiéra odvolat prezidenta Tamáše Šujoka a další činitele dosazené za minulých vlád Viktora Orbána. V těchto dnech můžeme na noční obloze vzácně zahlédnout svítící mraky. Podle vědců je to způsobené polohou slunce pod obzorem kolem letního slunovratu. Šance na pozorování potrvá přibližně do konce července. Podle Pavla Suchana z Astronomického ústavu Akademie věd se mohou objevit i za jasného počasí.
1: Sport.
2: Tenistka Linda Nosková ovládla turnaj v Berlíně a získala svůj druhý titul na okruhu WTA. Ve finále porazila Američanku Pegulovou ve třech setech.
1: Počasí.
2: Dnes bude převážně polojasno až oblačno, během dne až zataženo. Místy očekávejte přeháňky nebo bouřky, i silné. Teplotní maxima 26 až 31 stupňů Celsia. To byly zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. A teď už na rádiu Wave pokračuje pondělní ráno se Sarah a Jakubem.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Sáro, mám na tebe dvě zásadní otázky, jsi na ně připravená?
1: Tak jo.
0: Tak napůl.
1: Nádech a výdech.
0: Nic jiného ti nezbývá, protože mě zajímá, jestli máš ráda cibulové kroužky a pozor, otázka číslo dvě navazující, jestli máš ráda takové ty čokoládové eklérky, jo?
1: Mm-hmm. Tak cibulové kroužky moc ráda nemám, ale včera jsem si v troubě dělala pečenou cibuli, to zase jo.
0: To je zase vončo.
1: A eklérky, no větrníky čokoládové, ty neznám.
0: Ty neznáš.
1: Já znám jako normální větrník, víš, bílý.
0: Vysvětlím, o co se jedná. Sáro, věř mi nebo mi nevěř, ale je to opravdu tak. Dnes na 22. června připadá Národní den cibulových kroužků a zároveň také Národní den větrníků, opravdu čokoládových větrníků. Samozřejmě z podstaty věci jsou to svátky slavené především v USA.
1: No a nejlepší je si to dát možná dohromady. Víš, on má někdo rád třeba hranolky se zmrzlinu, ale opravdu,
0: pravda.
1: Takže cibulové kroužky s větrníkem, možná je to taky věc. Ty bys si to dal zvlášť nebo dohromady, jak to máš?
0: Já bych si to určitě nedal, ale přijde mi naprosto fascinující, že i takové věci mají svůj mezinárodní den a není to všechno, tyto věci se, nebo tyto svátky se opravdu jako hojně slaví a to především tedy v Americe, jak jsem říkal.
1: No tak to máme krásný oslí můstek, protože následuje novinka od americké hudebnice Fushay, která cestuje napříč hudebním spektrem a loni vydala společný single s Ian Cleanem a Eliasem Renenfeltem, frontmanem Ice Age.
0: Ano, a s ním mimo jiné remixovala Šmerc a spolupracovala také na novém singlu Drive, ten Fushay, říkám to správně, Sáro, ty máš tak skvělou výslovnost, že se nechám inspirovat. Takže ten Fushay napsala společně s Ali Logout za Special Interest.
1: No a na tracku se podílel i Dave Longstreet z Dirty Projectors a Drive, to je píseň, kterou budeme hrát, je opravdu chytlavá, pohybuje se někdy mezi shoegazem, pokojíčkovým popem a v klipu hudebnice cestuje po New Yorku.
0: No a jestli novinka ohlašuje další dlouhotrvající album Fushay, na které fanouškovstvo čeká od Pointy Heights z roku 2024, to nám zatím neprozradila, uvidíme, můžeme se na to každopádně naladit následujícím songem Drive.

0: 10 hodin 18 minut nám dohrávají The Libertines a jejich Run, Run, Run, neboli Běž, Běž, Běž, což je, myslím, takový společný jmenovatel i pro Jamese Bonda, je to tak, pro tohoto vlastně akčního hrdinu, který už mnoho a mnoho desítek let dělá radost nám všem.
1: No ještě se tam zpívá Run, Run, Run, Boy, takže nebo Bond možná.
0: Ano, možná by to mohl být
1: No
0: Bond.
1: A právě se kástuje do nového Jamese Bonda, ale taky vyšla nová Bondovka a o tom mluví v herním magazínu Quest.
0: Ano, přesně tak, a právě z Questu, z pořadu na Radio Wave, si pustíme teď krátkou ukázku.
1: Krátkou a krásnou.
0: Je to tak. V tomto díle se moderátoři tentokrát zaměřili, pouze sice ve dvou, než obvykle ve třech, se zaměřili právě na tu novou zmíněnou hru na Jamese Bonda tedy.
1: No a titul se jmenuje 007 First Light. Jak se tedy povedla tahle první Bondovka po mnoha letech a proč se sakra, to tam píšou sami kluci, odehrává na Slovensku?
0: Tak právě to se dozvíte v nejnovějším Questu, celý díl najdete na webu Radia Wave a ve vašich podcastových aplikacích, teď už ale krátká ukázka.
2: Quest. Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra. S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Radiu Wave.
3: Pojďme si přiznat, že silným aspektem veškerý Bondovek jsou jeho pestré, bych řekl, vztahy se ženami. Hmm. Ale teď se neptám na to, kolik je tam nějakých trapných erotických miniher, nebo jestli sbíráš nějaké nevkusné kartičky. Můžeš se k tomu samozřejmě vyjádřit taky, ale mě by spíš zajímalo, má vůbec tady ten mladý cucák nějaké charisma, ze kterého, díky kterému tě za něj extra baví hrát? Protože já musím říct, že z obrázků a z nějakých videí, co jsem z First Light viděl, tak na mě ten virtuální herec moc nějak jako nezapůsobil. Ani pozitivně, ani negativně. Přišel mi jako takový trochu... zaměnitelný

0: před tebou je ten Bond, ta no, postava toho Bonda.
1: Jestli mě baví, tak jako mě baví Dalton trochu jinak než Brosnan, no, ty se trošku překrývají, ale rozhodně Connery jinak než Daniel Craig, tak jestli tenhle má něco svého.
0: Má, protože on nemá ani jednu z těch věcí, kterou by vykrádal z těch předchozích. On jako část, jestli ho chceš k někomu strašně moc přirovnat.
1: Strašně chci.
0: Tak ho strašně můžeš přirovnat k Piercy Brosnanovi, když začínal, ne? Dobře. V těch pozdějších dílech, třeba jako když byl
1: opravdu... Pierce Brosnan v Trávníkářovi, kdo vzpomíná.
0: Pierce Brosnan v Mamma Mia, ne. Pierce Brosnan v tom GoldenEye, kdy jako ještě byl takový jako... úplně nevyhraněný, takový jako trochu floutek, nevěděl si úplně ty jako divák, co od něj čekat, tak tady je to docela podobný. Není, rozhodně to není takový ten jako přímočará mlátička, což se na začátku třeba zdálo, že je ten Daniel Craig. Mm-hmm. Rozhodně to není takový ten super šarmantní, super Celadon, který byl ten Roger Moore. Mm-hmm. A rozhodně to asi není jako moc ten, ten profesionální agent, který vypadá, jako kdyby stělesňoval ideál britského muže v tom Seanu Connerym.
1: Skotského tady.
0: No, ale britský znovu rovná se skotský.
1: Já to, myslím, že tohle je důležité zdůraznit. Takže to v podstatě George Lazenby, aby jsme ho zmínili, že taky existoval.
0: Taky ne.
1: Jež byl vlastně docela dobrý Bond, bych rád podotknul pod čarou. Dobře, dobře. Nebo
0: právě super, že on může stát vedle nich. Samozřejmě, že jako má za sebou jednu hru a nemůžeme asi jako ho dávat jako na roveň těch ostatních Bondů, který samozřejmě mají za sebou úplně jinou mašinérii jako v tomhle tom.
1: Jo, tak to
0: ale on si jako tam tu svoji dlaždici v tom bondovském panteonu si jako zaslouží. A to je pro mě jako vlastně hrozně jako příjemný zjištění.
1: Mně to přijde jako dost zásadní v kontextu celé téhle hry, tak mu možná dám někdy šanci, ale zatímco...
0: A mimochodem erotická minihra tam není ani jedna. Je tam takový jemný jiskření a to je no, to úplně stačí.
1: To stačí bohatě.
2: Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave. About to do some big boy shit, okay?

0: Vážení posluchači, obvykle tento pořad končí v 11 hodin a trvá celkem 180 minut.
1: Dnes ho celý náš tým předčasně ukončuje, protože se připojuje k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize.
0: Děkujeme za pochopení.
2: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej Fasády s Alenou Hartníkovou. Dnes od 6 večer na rádiu Wave.

0: Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat Ráno se Sarah a Jakubem.
1: Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize.
0: Děkujeme za pochopení.

0: Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat Ráno se Sarah a Jakubem.
1: Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize.
0: Děkujeme za pochopení.

0: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
1: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
0: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
1: Čelisti.
0: Každý čtvrtek od 18 hodin na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

rozhlas Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Björk a Rosalie, já na vlnách Radia Wave, tohle byl track Orel, tak to jsou dvě dámy, které teďka zrovna, myslím, hodně vládnou, ne zrovna posledních asi 30 let v případě Björk. No nic, dneska máme 22. června, zdravím vás od mikrofonu Anita Krauzová a dneska slaví svátek Pavla, což je ženské křestní jméno odvozené z latinského Paulus. Mužským protějškem tohohle jména je Pavel. No a možná ještě znáte jméno Pavlína, ta svátek slaví 31. srpna, takže neplést, jsou to dvě jména. A pokud znáte nějaký Pavly, který jsou opravdu Pavly Pavly, tak jim dneska nezapomeňte popřát, protože právě dneska mají svátek. 7 minut po 11. vyladíte náš on air, my jsme tomu moc rádi. Před námi v playlistu Skrillex, Stracey, taky třeba Sofia anebo Shopping. Já doufám, že to bude příjemné dopoledne. Hezký den.
1: On air s Anitou Krauzovou.
2: Tranky. Yeah.

0: Zdravím vás, máme krátce po 11. hodině, konkrétně 16 minut. Vy ladíte On Air Rádia Wave a my jsme za to moc rádi. Je to erotický cestopis, sociologická reportáž i esej. Mým cílem bylo, aby byl čtenář lehce vzrušený, a to i heterosexuální muž, říká v podcastu pod spisovatel Vratislav Maňák. Jeho nová knížka se jmenuje S Wittgensteinem v gay sauně a kromě saun v ní čtenáře zavádí i do vídeňské opery, berlínských klubů nebo na pražské cruising spoty. Před námi je krátká ukázka, no a celý díl pořadu pod hledejte na webu Rádia Wave, no a v podcastových aplikacích, který máte rádi.
1: No, jak to funguje? Chodíš na lokality, o kterých se ví, že se tam může něco stát,
0: ano,
1: a různě na sebe
0: už
1: mrkáš, nebo máš jako různý
0: gesta,
1: anebo různý signály. Jako v 70. 80. letech v Améru to byly různý ty barevné šátky zastrčený do zadní kapsy džín. U nás za to táče na plovárně, třeba je super zajímavý. Tam se používaly jako signály karty, že když si nechala z balíčku karet na dece spotka, tak si signalizovala, jaká je tvoje preference, že jsi spíš sub, a když jsi nechala svrška, takže jsi spíš dominantní.
0: What? To jsem vůbec nevěděla, pánové.
2: Želiška dneska objevuje Ameriku.
0: Ano, já objevuju gay Ameriku.
2: Ty, až si přečteš tuhle knížku, to ti úplně...
0: Tak já se těším.
2: Mind blown.
0: Tak já se těším moc, no tak to je skvělý.
2: To samozřejmě taky vím, že je to tady s náma jako dlouho, ale taky vlastně, nevím, možná taky už jsem člověk, co vyrůstal jako na těchto aplikacích a na telefonu, takže vlastně jako vracet se k nějakému jako fyzickému cruisingu je pro mě taky jako něco novýho.
1: A je to zajímavý, protože na ten cruising jsou taky aplikace, jo, jako, nebo je cruisingová aplikace, a stejně tak ho můžeš dělat jako postaru nebo old fashion cruising,
2: no,
1: bez ničeho.
2: Právě, no.
1: Ale současně, abych to nestavěl, takže jako byli jsme digitální, měli jsme rozdělenou mysl a tělo, a teď se nějak vracíme k tomuto spojit. Jako vlastně bych řekl, že to tady paralelně celou dobu běželo, jenom jsme kladli ten důraz trochu jinak. No.
0: Jak funguje cruisingová aplikace?
1: Nevím, já jsem si ji nikdy nenainstaloval.
0: Já přemýšlím, víš, jestli tam je jako pouze třeba soupis těch lokalit a jakým způsobem máš signalizovat.
2: Jsou dokonce už aplikace, kde je jenom jako mapa pindíků, penisů. Jakoby prostě vidíš na mapě jako nahé tělo někoho, no.
0: Jo, takhle. No. Dobrý, to, zajímavý.
1: To už je usnadněný, jak to jenom jde.
0: Teda. Jo, tak to taky si asi nedovedu představit vlastně snažší ještě jako... To je
1: no, a zároveň, že tam ti trochu jako mizí to vzrušení.
0: No, mě úplně.
1: Jako já nejsem jako cruisingovej typ, aha, vlastně vůbec.
2: Jenom pro rešerše.
1: Ale přišlo mi to super zajímavý. A no
0: je
1: pro
0: ty
1: rešerše tak, jo. Ale jako když mě takhle jednou zaskočil jeden chlapík v jednom pražském obchodním domě, tak i když jsem věděl, že to je cruisingový místo, tak jsem stejně byl takový šokovaný nebo překvapený, protože
0: no,
1: to úplně
0: nečekáš.
1: Ale
0: ještě, že
1: jsi
0: to věděl,
1: jo?
0: Co když to někdo neví? Je nějaká možnost, že ty nějaký z těch signálů uděláš, aniž bys věděl, že to je signál?
1: No, to asi možnost. To asi možnost je, protože signál je i pohled. Jo.
0: Tak to jsi dost pak překvapený.
1: To jsi pak překvapený, no, ale tak jako zase rychle odvrátíš zrak. Tak.
3: Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Když zákon slouží jen mocným,
2: spalte jim pole!
3: Ne!
1: Povstává vzbouřenec, který bere spravedlnost do svých rukou.
4: A má jméno?
5: On je Robin Hood.
1: Premiéra seriálu Robin Hood.
4: Nemůže se ukrývat věčně.
1: Dva díly po sobě každé úterý a čtvrtek od zítřka na ČT2 a v iVysílání.
6: Tak musím říct, že Robin Hood, ne teda seriál, ale film s Kevinem Costnerem v hlavní roli. To byl film, na kterým jsem snad poprvé v životě byla v kině a musím říct, že jo, takhle jsem stará. Je to tak, myslím si, že to byla nějaká první třída, možná ještě ani to ne. Byla jsem prostě maličkatá a táta mě vzal do kina na tenhle film, který začíná tím, že se sekají ruce. Robin Hood je ve vězení, tedy Kevin Costner hraje Robina Hooda, ten je ve vězení a začíná ten celý film touhletou scénou. Takže já jsem si zavřela oči a pak jsem je otevřela asi po 20 minutách. Jako dost si to pamatuju, že jsem se prostě strašně bála, že pro mě celý to kino bylo vlastně jako hrozně komplexní zážitek, ta tma, ty lidi kolem. Bylo to vážně hodně, hodně silný, bylo to taky asi naposledy, co jsem byla s tátou v kině. Bylo to vlastně poprvý a naposledy. Ale vzpomínám si na to vážně až do dneška. Takže potom ani Jurský park Robina Hooda nepřekonal. Tak to jenom takový osobní okénko, ale zpátky k našemu playlistu už za malou chvíli Tyler the Creator, anebo taky třeba Derby Friday, Wind Staples a track Cotton, to všechno před námi je krátce před 11:30. Vy posloucháte On Air Rádia Wave a my jsme moc rádi. Dneska je pondělí 22. června.

Na vlnách Rádia Wave se pomalu blížíme ke 11:45. Dneska je 22. června a vy ladíte oné Rádia Wave a my jsme za to moc rádi. A teďka se vypravíme do světa moří, konkrétně za úplně nejmenšími savci, kteří momentálně v mořích žijí a bohužel to vypadá, že asi brzy vymřou. Ale vědci vytvořili digitální rekonstrukci kostry těch malinkatých savců, kteří se jmenují svinuchy kalifornské, jsou nejohroženější a nejmenší na světě, tedy co se týče mořských savců. A tahle kostra byla vytvořena proto, aby podpořila výzkum a úsilí o ochranu tohodle kitovce, který právě má před sebou takový velký vykřičník, že se blíží vyhnutí. Přezdívá se mu občas kravička ze španělského originálu Vaquita. Ve volné přírodě sotva dosahuje dvojciferných čísel, tedy alespoň podle deníku The Guardian. Tato svinucha kalifornská je vlastně nejmenší kitovec, dorůstá délky asi 1,5 metr a je nejmenším členem čeledi velryb, delfínů a svinuch. Vyznačuje se tmavými znaky kolem očí a tlamy, no a jejich opravdu už hodně málo, jejich úbytek způsobil lov a taky velké ryby, které vlastně, pro které jsou tyhle ty kravičky potravou. Samotná smůha, tedy smůha, ryba, která se loví v kalifornském zálivu, je vzácná kvůli svému vzduchovému měchýři, který má na mezinárodních černých trzích vysokou cenu. Takže vlastně tím, že se loví smuhy, tak se loví i svinuchy, protože ty nějak tak jako operují, no ale vlastně svinucha je tím pádem nepotřebná, takže se loví úplně zbytečně a prostě umírá, kromě toho, že umírá smuha, umírá i svinucha a takhle dochází až k jejímu totálnímu kolapsu a vyhubení. Teďka se budeme snažit to nějakým způsobem zastavit. Podle průzkumu z roku 97 jich zatím žije ještě 600, no tak to už je taky nějakých 30 let, tak to se určitě změnilo. Každopádně pokud by vás zajímalo víc k tomuhle tématu, tak se mrkněte na iRozhlas do sekce Věda a v přírodě je právě zpráva o svinuchách kalifornských. Teď zpátky k našemu playlistu, teď nás čeká písnička Cotton a v téhletý hodince třeba ještě Falls a Wake Me Up.

0: Na vlnách Radia Wave, Debbie Friday a my se dostáváme krátce před 12. hodinou a ještě se podíváme na to, s čím vším může pomáhat umělá inteligence. Hodně se o tom v poslední době mluví, to proto, že umělá inteligence je samozřejmě výborný rádce, ale zase ne tak dobrý pán, všichni víme. No a teďka přichází další obor, kde by mohla hodně pomoct a jedná se o úbytek rostlinných druhů, protože tahle nová technologie umožňuje identifikovat neznámé rostliny, sledovat dopady klimatické změny a taky získávat genetická data ze stovky let starých vzorků hub. A podle zprávy Královských botanických zahrad v Kew může digitalizace znamenat zásadní zlom v závodu proti vyhnutí. Informuje o tom server britského deníku The Guardian. Takže umělá inteligence pomáhá vlastně vědcům v boji proti vyhnutí rostlin a odhaluje nové druhy, taky tajemství stoletých vzorků a všechno to katalogizuje. To znamená, že vlastně v tom budeme mít všichni přehled a budeme potom moci snadněji porovnávat data, což je samozřejmě důležitý a taky takový digitální herbáře, je to prostě pro všechny, je to přehledný a stojí to za to. Takže tohle je zrovna případ, kdy je to vlastně moc dobrý pomocník. Tak tolik jenom taková krátká zpráva ze sekce Věda na iRozhlasu. Odkazuju vás na tenhle server, protože tam moc ráda brouzdám, tak kdyby vás to bavilo, tak taky můžete mrknout. My se přibližujeme 12. hodině polední, už plánujeme, co si dáme k obědu a ještě k tomu obědu taky nějakou dobrou hudbu. Yumizuma anebo za malou chviličku už Toro i Moa a track Daria.
1: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: souladu s principy svobody projevu a právem na stávku zakotvenými v Listině základních práv a svobod bude teď poskytnut prostor stávkujícím zaměstnancům k informování veřejnosti o důvodech, průběhu a cílech vyhlášené stávky.
1: My, pracovnice a pracovníci Českého rozhlasu, dnes 22. června 2026 stávkujeme. 24-hodinovou výstražnou stávku opíráme o Listinu základních práv a svobod.
2: K naší profesi potřebujeme, aby Český rozhlas zůstal nezávislou institucí, tedy aby garantoval uspokojivé pracovní podmínky, ke kterým patří i právo na profesní autonomii a možnost vykonávat práci bez politického nebo jiného nátlaku. Chystaná změna systému financování a výpadek nemalé části příjmů toto ohrožuje.
1: Hrozí, že budou propuštěny stovky současných zaměstnanců. Hrozí omezení široké a pestré nabídky, kterou v současnosti poskytujeme veřejnosti. Hrozí, že dojde k rušení některých pořadů nebo dokonce celých stanic.
2: Někteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podle zákona máme. A to přesto, že stávku plně podporujeme. Nechceme totiž omezit veřejnou službu, kterou vám zajišťujeme denodenně.
1: Ani vám dnes za každou cenu nechceme brát to, na co jste zvyklí. Chceme jen upozornit, že v současnosti nemáme jistotu, zda pro vás veřejnou službu budeme moci plnit dál v dosavadní kvalitě a rozsahu.
2: Děkujeme za pochopení a podporu.
1: Za stávkový výbor iniciativy veřejnoprávně Lenka Buriánková
2: a Jan Herget.
1: Pro vás, ne pro politiky.
2: A teď následuje minuta ticha.
1: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.

0: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
1: Rádio Wave, Wave, Wave, Wave.
2: Český rozhlas, Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: You know what I'm saying? But right now I'm with my nigga. He about to play some exclusive shit.
1: Ladíte vlny Rádia Wave i 9 minut po 12. hodině a teď mám pro vás jednu takovou, myslím, docela srandovní zprávu. Prostě někdy se stane, že věci nevyjdou úplně tak, jak si představujete a je to prostě síla okamžiku, kouzlo okamžiku, prostě některé věci se nedají naplánovat a možná, že třeba taky vám neudělají radost, ale někdy udělají. No, každopádně, ve středu 10. června vyrazili někteří, kteří mají rádi tanec v tureckém Izmiru na představení ruského baletního souboru, jenž předvedl na studování kusů z těch nejklasičtějších a tenhle kus je Romeo a Julie. Ovšem stalo se něco nepředvídatelného, totiž celou show si ukradl překvapivě zrzavej kocour. Je to prostě záležitost, která běží internetem, je to dost vtipný, je takový video, kdy prostě už je finální scéna Romeo a Julie, kdy, jestli znáte ten příběh, jakože asi ano, tak prostě je to takový tragický příběh, kdy oba umírají a vlastně ta finální scéna je právě ta jejich jakoby společná smrt, kdy prostě jeden truchlík pro druhého a tak. No a tuhle tu scénu právě si vzal ten kocour. Prostě dorazil na scénu, přišel tam a kocour se uvelebil vedle umírajícího Romea, vedle kterého štkala Julie. Přelíznul si packy, takhle se trošku do nich plivnul, pustil se do práce a začal prostě lízat Romea, protože ho takzvaně zachránit, oživit, pomoct mu prostě, jak chcete. A jeden z herců na sobě nedal nic znát, ovšem samozřejmě, že diváci to zaregistrovali a už to začalo být tak, jako začalo to tak lehce vřít. No a když potom samozřejmě kocour pokračoval, tak si pokračoval.
2: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Je to tak, abych vám to dopověděla s kocourem, tak prostě pokračoval a snažila se herečka Romea odtáhnout, kocour si k němu popošel a zase pokračoval v oživování, no a celá tragická scéna skončila tak, že se prostě lidi huronsky smáli. Takže pokud prostě jste očekávali tragédii a drama, tak nakonec to prostě dopadlo tak, že se všichni smáli a užili si to, že prostě kocour se nenechal zmást a prostě si rozhodl, že ten Romeo dneska neumře. Za mě vtipný, samozřejmě herci museli být trošku smutný tanečníci, ale to se tak prostě někdy stává, tak to prostě někdy je. No tak, každopádně, historka dobrá, 12 minut po 12. Doufám, že obědváte něco dobrýho, já vám k tomu pouštím Griffin Sigrid, Head on a Fire, no a taky v této hodince Thea Sophia, Bounce Back, anebo Bilderbusch Push Reality. Hezké dopoledne.

Hezké poledne, jestli si dáváte teďka nějakou dobrotu, tak taky samozřejmě přeju dobrou chuť. No a před námi je krom toho, že nabitej playlist, tak samozřejmě taky spousta dalších věcí. Budeme si povídat o tom, kam se dá dneska vyrazit do kina, nebo třeba co taky dobrýho číst. A já s tím čtením začnu. Taková kniha, která mě v poslední době hodně zaujala a doporučuju ji, i když to není úplně snadný čtení, tak to je knížka, která se jmenuje Tisíc let samoty a smutku. A je to vlastně takový zvláštní životopis Ai Weiwei, čínského umělce, disidenta, který v podstatě za posledních 100 let popisuje, na posledních 100 letech popisuje příběh své rodiny. Začíná u svého dědečka, babičky a potom postupně přechází přes jejich příběhy až k sobě samému a sám sebe sleduje až do současnosti. Je to hodně tvrdý, je to velká zpráva o Číně, je to velký historický vzhled, historicko-sociální. Vážně se to nečte dobře, ale zároveň se to čte dobře. Je to takový zvláštní rozpor, protože ty informace jsou strašně cenný a je to strašně dobrý číst i v kontextu toho, pokud znáte Ai Weiwei a jeho umění, tak vám to všechno začne ještě dávat další smysl a objevíte další vrstvy. A zároveň je to taky velká zpráva právě o Číně a o tom, jakým způsobem vlastně bychom vůbec měli nad takovým nad nějakým fenoménem uvažovat, protože je to skutečně velmi vzdálené tomu, na co jsme my tady zvyklí v tom evropském měřítku a i za posledních 100 let, co se tady stalo, se prostě tam s tím nedá vůbec srovnat. Takže to je takový můj malý osobní tip.

0: Half Alive a my máme krátce po půl jedné odpoledne. No a teďka už lákačka na nový díl Chudáčku. Ti chtěli rozvinout téma odpočinku a relaxace, ale nakonec natočili půlhodinové divení o tom, jaký je jejich podcast vtipný a přínosný. Zase došlo na historky ze sauny a pak se Petr poměrně dlouho učil vyslovit slovo popularizátor. U toho samozřejmě nemůžete chybět. Tady je ukázka a pak hledejte celý díl.
1: Přijdu a tak si říkám, ježmara, chlapská sauna, tady rozumíš, v chlapský pánský šatně, tak jako nebudu to řešit, tak jsem si tak prostě, jsem si jako sednul do té sauny,
2: na prostě radlo,
1: no ne, tak jako nikdo tam nebyl, takže jsem se,
2: no jasně,
1: takže
2: to
1: jsem
2: tvoje, se tak, ovládl jsi to.
1: Rozcapil jsem se, jo, hezky jsem se vypohodil a najednou koukám skrz ty prosklený dveře, že přichází pán, který se omotal prostě radlem. To si jakoby zadělal, aby mu nespadla ta suknice vyrobená. Pak si sundal trenky pod
2: sukenka
1: tím prostěradlem. Sukenku i typy, ano. Sundal si trenky pod tím prostěradlem, což je něco, co jsem jako muže v pánský šatně ještě vlastně nikdy neviděl dělat. Působil, že je na to opravdu jako choulostivej na svůj nahotu.
2: Vlastně.
1: Což, ano, obrození, viď? Což úplně, což chápu. Choulostivej na nahotu, je to OK. Takže vlezl do té šatny, teda do té šatny, do té sauny takhle omotanej, z ty strenky si nechal venku a v ruce, kromě toho prostěradla, co měl kolem pasu, měl ještě v ruce ručník. A tak na mě koukal, já jsem si okamžitě samozřejmě hned začal připadat jak největší prostě burák. Nestáhnul, Petře, jsme se neznali, že jo, kdyby jak jsi to myslel, přetáhnul.
2: Já jsem myslel třeba, jako, že jsi udělal takový defenzivní manévr.
1: Ne, no právě,
2: ses uzavřel,
1: on mě jako paralyzoval, protože
2: jsi v tom zůstal.
1: Jsem v tom zůstal.
2: To je moje sauna.
1: Ne, to ne, ale
2: pojď,
1: vlastně,
2: ale jsem tady.
1: Vlastně začal.
2: Takhle. To jsi udělal, tak to on vnímal.
1: No, tak to nejvíc, protože, počkej, on totiž...
2: Se stydíš, věď asi.
1: No, ty stydíš
2: se. Že ho máš malinkýho. Ne, to je tvůj vnitřní monolog, co jsi dělal tomu pánovi.
1: No, ale to právě v tom spočívá ten fuck up, protože já jsem takhle seděl, ale tyhle všechny věci, co říkáš, jsem si vůbec neříkal, ale on si to musel 100% myslet. A já jsem si říkal naopak. Ježišmarja, tak není mu to nepříjemný. Asi, no, ale pak jsem si vlastně říkal, no ne,
2: jsme chlapi, ne.
1: Přes to tohle všechno mělo tu hlavu, že? A on si lehnul, omotanej tím prostěradlem, si lehnul, pak to prostěradlo...
2: Velký problém prostě.
1: Počkej, no to prostěradlo rozprostřel a vzal ten malej ručníček, který byl fakt velikosti, tím tak nechci nic naznačovat, ježišmarja, vzal si prostě normální ručník.
2: Ale řekl malej.
1: A ten ručníček, ano. Ručník, tu osušku klidně, to jedno, ležel na tom prostěradle.
2: 10 cm třeba?
1: A ten ručník si dal přes intimní partie. Takže jako by ležel nahej, ale zakryl si to ohambí a tím mě úplně dodělal.
2: A ty jeho.
1: A já, ale jako on na mě...
2: On do sauny nikdy nepůjde.
1: Já na něj ještě samozřejmě tím, že mi tyhle všechny věci jeli hlavou, tak jsem na něj musel hrozně čumět, jo. On na mě nekoukal vůbec.
2: No to mi úplně jasný.
1: Já jsem byl úplně jedno, takže já jsem na něj
2: byl
1: civil.
2: Objekt najednou, prostě, takže bys hrozně byl sexuální predátor ještě.
1: Na opice.
2: Jdeš do toho,
1: úplně jsem to
2: sunej osušku a můžem.
1: Přesně, ale vůbec jsem tu situaci nezvládl, takže jsem, čím víc jsem o něm přemýšlel, tím víc jsem na něj koukal. Paradoxně tím míň jsem si dával ty nohy k sobě, načež...
2: jsem skončil v praku.
1: No. Ne, načež jsem řekl, tak ahoj, a odešel jsem.
3: Chudáčci, když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Stage Rádia Wave.
5: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
4: Stage Rádia Wave.
5: Poslouchejte dnes od 9 večer na Rádiu Wave.

Vyladíte vlny Rádia Wave, my jsme za to moc rádi. Je 12:45 a stále 22. června, stále pondělí. A já vás zdravím a taky zdravím všechny Pavly, které dneska slaví svátek, takže jestli máte náladu a chuť, tak jim taky popřejte, pokud nějakou máte poblíž. Tenhle ten týden je poslední školní týden, protože letos jsou prázdniny o 3 dny delší, takže už v pátek se bude rozdávat vysvědčení, tady o trošku dřív, tak to je, myslím, velká zpráva, hlavně pro rodiče, který nemají úplně na ten první týden plány. Ale děti je samozřejmě mají být doma, což se může stát trošku problémem. Ale každopádně prázdniny prostě začínají a je to tady. Před námi je Bilderbuch, Push Reality, no a já jsem slibovala, že mrkneme na to, na co se dá zajít do kina, tak to si řekneme za malou chvilku.

0: které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: je tady 13. hodina odpolední. Tamara Kramer nás přivádí ke 13. pak Bully, anebo Pink Panthers a Illegal.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme.

0: Zdravím vás, 5 minut po 13. hodině ladíte On Air Rádia Wave. Dneska svátek slavěj Pavly, je 22. června. Včera byl ten letní slunovrat, takže hodně dlouhá noc, ale to jste si asi všimli, a v mnoha případech taky hodně teplá, což bylo samozřejmě hodně sympatický. A taky bouřlivá, ale to jenom někde. Kolem nás to lítalo, bleskaly blesky a hromobití, bylo slyšet, ale nekápla ani kapka. No nic, každopádně v našem playlistu Media Service a taky třeba Matyášovi kamarádi a písnička Umělá mlha, to všechno máme před sebou. Slíbila jsem nějaký ty tipy, na co vyrazit třeba do kina, pokud byste měli dneska náladu zavřít se do tmavého sálu a sledovat. No a taky si samozřejmě probereme takový ty záležitosti, další srandovní, co se děje ve světě, kam se dá jít a takový podobné věci. Tak doufám, že se máte pěkně, že máte příjemné pondělí, je poslední týden školního roku a pak začínají prázdniny, tak už to pondělí máte skoro za sebou, tak doufám, že to je tak nějak v pohodě a že to zvládáte.
1: On Air s Anitou Krauzovou.

0: A teď si pustíme ukázku z nového dílu magazínu Hotspot. Barbora Součková se společně s novinářkou Magdalenou Duškovou zaměřují na to, jak fungují praktiky tzv. Alternativní spirituality na sítích. Jakou roli v tom hrají algoritmy a proč podobné obsahy můžou mít blízko i třeba ke krajní pravici. Víc poslouchejte v novém Hotspotu. Celý díl najdete na webu Rádia Wave a v podcastových aplikacích.
1: Mám pocit, že hodně těch příspěvků vlastně slouží i jako kritika vlastně toho systému, ve kterém žijeme, že už pro lidi třeba není tak jednoduché se potkávat, tak je jednodušší se snažit vymanifestovat si toho ideálního partnera. Nebo přesně hodně často si lidé manifestují třeba nové auto, nové bydlení, novou práci a to všechno, já to třeba vnímám, že nám alternativní spiritualita a hlavně tyhle ty influencerky a influenceři nám ukazují vlastně, s čím dneska lidi bojují a třeba velmi často se to fakt týká těch peněz, což mi přijde hodně důležitý, že hodně často ty manifestace jsou vyloženě zaměřené na peníze, jako teď si otevřeme bránu hojnosti tím, že tady uděláme tenhle rituál, nebo teď, když budeme na touhle konkrétní věcí přemýšlet, opakovat si tuhle jednu větu, jsem otevřená hojnosti, tak najednou k nám přijdou peníze a hodně nám to říká o současném světě, málo to funguje, bych řekla.
2: Já mám vlastně jako z tohohle toho takový jako podobný pocit, protože když se koukám na ty obsahy jako takové, tak mě z nich fakt hodně vyplývá právě takový ten aspekt, který naléhá na takovou tu jako individualistickou, častokrát i třeba nějakou jako self-help kulturu, která často třeba ty manifestace nebo různé afirmace taky vnímám jako součást nějakých těch jako myšlenkových proudů zaměřených právě na nějaký jako seberozvoj a sebedisciplínu, ale právě v nějaké jako individualistické společnosti, která nám jako nedává úplně moc jako opor jako taková, takže co si nevymanifestuju, to jak kdybych prostě neměla.
1: Jo, přesně tak. A to mi přijde hodně důležité, protože ta alternativní spiritualita, jak vypadá dneska, tak se vlastně rodila s neoliberalismem. Tím, že ona vlastně velmi často říká, že každý jsme tvůrce svého života, ale to vlastně není pravda, že jo, protože tvůrce mého života nejsem jen já, ale jsou to i třeba politici, je to legislativa, ve které žiju, je to kde se narodím, jestli se narodím prostě v zemi na západě nebo v zemi globálního jihu, kde je celá moje rodina vykořisťovaná. Opravdu to není tak, že by si každý mohl vlastně vymanifestovat nějaký skvělý život, ale mám pocit, že právě v momentě, kdy je ta společnost takhle hodně individualizovaná a vlastně nám říká, no, od našeho dětství, že můžeme dosáhnout všeho, čeho budeme chtít, tak v jednu chvíli, když se vám nedaří toho dosáhnout, třeba protože žijete přesně v nějakým chudším regionu, vaše rodina nemá sociální kulturní kapitál na to, aby vás poslala na vysokou školu, třeba by na to ani neměli peníze a tak dál, tak možná potom jediný, co se dá dělat, je fakt takhle manifestovat, ale bohužel je to vlastně takový protipol nějaké, podle mě, jako kolektivní akce pro změnu toho vlastně, v čem teda žijeme.

Barbora Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Matyášovi kamarádi a umělá mlha. To byl track, který jste teďka slyšeli na vlnách Rádia Wave přesně o půl druhé. Vás zdravím, no a slíbila jsem, že dám nějaký ten filmový tip, tak třeba pokud byste měli náladu a chuť, tak si můžete mrknout na nový film, který přivádí do kin Steven Spielberg, jmenuje se Den odhalení a hlavní roli v něm hraje Emily Blunt, taky Josh O'Connor nebo Colin Firth, což může být pro mnohé z vás důvod, proč se na film dívat. Já jsem na to četla poměrně dobré recenze, že Steven Spielberg vlastně vůbec nestárne, ale že to naopak má nějaký grády a nějaký přesahy a že to stojí za to vidět. Každopádně mě překvapilo, že na portálu ČSFD to má 65% světle modrá barva. Takže vlastně ta hodnocení se tak různí, dá se tady číst o 3 hvězdičkách, ale narazila jsem i na 4, takže možná nejlepší udělat si názor sám. Důležitý je asi vědět, že stopáž toho filmu je 145 minut, to je poslední dobou docela trend, tyhle dlouhý filmy, takže si na to vyhraďte celý večer, no a možná právě tohle je způsob, jak vy dneska ten horký den završíte v kině pěkně v chládku. Den odhalení, Steven Spielberg a Emily Blunt. Tak to je možná dneska tip pro vás. Frankie Kosmos, Ventolin anebo Edův syn. To jsou příští minuty na vlnách Rádia Wave.
1: Starter. Hitparáda neobjevených.
2: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k

0: Rádio Wave.
1: Děláme vlny.
2: Řekla mi to vyšší inteligence. Davide,

Je 1:45, stále 22. června, stále pondělí a vyladíte On Air Rádia Wave. Tohle byl Ventolin a track Vyšší inteligence. Rose Grey nás čeká už za malou chvilku, taky Edův syn, anebo Shy Girl, Marilyn Manson a track Interview a potom Tolstoy, kdy už budou 2 hodiny odpoledne. Já jsem slibovala nějaký tipy, co se týče čtení, ty už jsem dala, co se týče kina, ty už taky proběhly. No tak jestli máte náladu a chuť na nějaký ten koncert, tak na to samozřejmě taky mrknu. No a pokud byste chtěli zůstat s námi, tak to samozřejmě taky můžete. Dnešní odpoledne bude s Terezou Havlínkovou, takže velká paráda. To si myslím, jako, že můžete taky dost užít, takže možnosti jsou. Doufám, že máte hezký pondělí a že vám to teplo dělá dobře, protože jestli ne, tak je to trochu náročný, protože zdá se, že to teplo ještě bude nějakou tu dobu trvat. Tak je dost sucho, ale to už je úplně jiný příběh, to už víme a s tím se nedá nijak bojovat, než to prostě vydržet, zvládnout a vědět, že tenhle problém nebude lepší, ale spíš horší výhledově, zdá se.

0: Ladíte vlny Rádia Wave a my jsme za to samozřejmě hodně rádi. Doufám, že se máte dobře a že máte příjemné pondělí. Už jsme tady probrali, na co se dá vyrazit do kina, taky jsme probrali, co se dá číst, anebo třeba taky, že můžete zůstat s námi a poslouchat odpoledne Terku Havlínkovou. To je taky samozřejmě jedna z možností. No a já tady teďka koukám na takovou strašně zajímavou story Jany Cíglerové, kterou už můžete pár týdnů znát jako novou zpravodajku Českého rozhlasu z Washingtonu. No a tahle novinářka se v Americe stěhuje právě proto, aby mohla pracovat jako zpravodajka z Washingtonu, tak se musí do Washingtonu nastěhovat. No a má na Facebooku takovou reportáž o tom, jak takový stěhování v Americe vypadá. A musím říct, že to je teda fakt hodně náročný rodinný přesun, protože vám prostě přistavějí takový malinkatej domeček, jak kdyby k vašemu domu a vy se to tam celý jako naskládáte, no a potom se s tím přestěhujete. To je takový vlastně velikánský kamion. Jenomže oni prostě mají toho času málo, takže to tam naskládali během 24 hodin. Vypadá to fantasticky, myslím, že vybalování bude velká paráda. Každopádně stěhovat se fakt nechceš. A když už musíš, tak je to prostě opravdu tvrdý. Úplně mi to připomnělo situaci, že já jsem se ve svém životě stěhovala 13krát. 13krát jsem si balila všechny ty svoje knížky, no a naposledy, když šli stěhováci do 5. patra bez výtahu a měla jsem 19 krabic s knihama, tak mi řekli, a tím aspoň 2 roky nevolám. Tak to plním. Teď už jsem na místě, odkud se doufám stěhovat nikdy nebudu. Každopádně taky mám tuhle tu velkou zkušenost. A já jsem se stěhovala ne s kamionem, ale taky třeba ty první stěhování po Praze probíhaly s krosnama a s kámošema, tak to je taky velká paráda. No nic, před námi Berlin Manson a taky Tolstoy z Describe My Name. Blížíme se 14. hodině odpolední.
1: Série večerů s podcasty, které hýbou Českem. Známé hlasy, silná témata a živé publikum v jedinečné atmosféře areálu Trojského pivovaru v Praze. Celý program najdete na letnipodcastovascena.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
3: Modeláři.
4: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer
2: na Radio Wave.
5: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

long.

0: 2 hodiny odpoledne.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Roku 1503 byl právě 22. června dokončen Karlův most. Karlův most je most, který je nejstarším stojícím mostem přes řeku Vltavu v Praze a druhý nejstarší dochovaný most v Česku. Po pražském mostě Juditině, kamenném mostě v Písku a mostě v Roudnici nad Labem jde v Čechách v pořadí o čtvrtou kamennou mostní stavbu. Dokončena tedy v roce 1503, no a chodíme po ní dodnes, tedy samozřejmě po už revitalizované verzi, ale pořád vlastně to platí, takže myslím si, že docela takový hezký, nenápadný výročí. Tím pádem už jsem vám řekla, že dneska je 22. června, včera letní slunovrat, nejdelší den, no a teď už se nám zase pomaličku, ale jistě dny budou zkracovat. Svátek mají dneska Pavly, takže jestli máte nějakou Pavlu poblíž, nezapomeňte jí dát pusu a popřát. Před námi Olivia Rodrigo a Robert Smith, anebo taky Safety Trance, a nebo Malvína a písnička Hádanka.
1: On Air s Anitou Krauzovou.

0: Picked her up in the rabbit. G-Wagon on smashing. G-Wagon on smashing. She said I'm the captain. Gary mi v rozhovoru řekl, že by mladým vědcům poradil soustředit se na takzvaný alignment, tedy hledání řešení, jak do umělé inteligence zabudovat lidské hodnoty, či alespoň jednání, která jsou s nimi v souladu. Souhlasíš s tím a vnímáš okolo sebe tohle jako téma? Pokud mají ti, kdo si myslí, že AI ve skutečnosti nevnímá svět tak jako my lidé pravdu, je vůbec možné, aby taková technologie sdílela naše hodnoty s námi? Je tohle něco, co vnímáš ty a tvoje okolí na Stanfordu jako téma?
1: Je to dobrá úloha jako alignment, ale určitě to není jediná úloha, která je zajímavá. A myslím, že těch úloh naopak je právě velká řada, které se dnes jako schrnilo nevěnuje. Možná teda začnu u toho alignmentu. Ten alignment jako takový, jako obor nebo jako nějaká disciplína v rámci AI, už se vlastně řeší jako další dobu a vlastně často byl nějak jako skloňovaný předtím, než vlastně jsme tady měli ty dnes velmi mocné a vlastně schopné modely typu ChatGPT a to, co následovalo potom. Ta úloha jako taková je podle mě relevantní. Myslím, že to, že ty modely nemají stejnou zkušenost jako my, jako lidé, neznamená, že nemůžeme do nich nějak zabudovat nějaké preference nebo nějaké tendence, které my jakožto lidé chceme, aby ty modely měly. S tím, že to není jenom o tom, že můžeme zabudovat do nich ty hodnoty, co aktuálně máme, ale můžeme být trochu jako aspirační. Není důvod si neříct si vlastně, OK, tady naše jako společnost, ať to je česká společnost nebo americká společnost nebo jakákoliv společnost nebo země nebo kontext, ať je naše realita jakákoliv, tak vlastně můžeme mít nějaké jako aspirační hodnoty a nějaké principy, pro které bychom chtěli se řídit a to můžeme té AI vlastně dát jako nějaký kompas a může být vlastně trochu jako lepší, než by v nějakých ohledech. Tím jako nechci říct, jako, že bude nutně, naopak vlastně je to o tom, kdo bude mít tu kontrolu nad tím alignmentem nebo na tu definicí vlastně těch priorit pro tu AI. Pár věcí k tomu. První je ta, že dneska, jak v akademii, jak ve výzkumu na univerzitách, tak vlastně jako v těch firmách, ať to je OpenAI, Google, Anthropic, tak všude je dnes alignment vnímaný jako nějaká bezpečnostní disciplína. Že alignment dneska znamená primárně vyhnout se těm negativním typům chování. Je to třeba vytváření dětského porna nebo třeba nějaké jako hate speech, takovéhle jako typy věcí, které ty modely sami od sebe defaultně by dělali, tak my nechceme, aby dělali, nebo ty firmy si řeknou, OK, to je špatný využívání toho modelu, to nechceme. Ten model vlastně alignují, nebo ten model vlastně přinějí, aby tady ty typy úloh nedělal. A kromě tady jak očividně prostě jako negativních use caseů, to může být třeba i nějaká více subtilní tendence, nějak preferovat třeba jisté profese, jisté etnicity, jistá pohlaví, tak podobně, že tady to všechny jakoby tendence toho modelu jako nějak se snaží ti lidé vlastně jako nějak jako nadefinovat nebo nějak korigovat. Ale co chybí za mě, nebo co vlastně dnes ten výzkum ani vlastně jako praxe neřeší, je nejenom definovat si, co nechceme a vlastně o toho jít dál, ale vlastně co chceme, co vlastně jsou to jakoby aspirační hodnoty. To dneska se neřeší moc a ani vlastně jako technicky proto nemáme tu infrastrukturu. A za mě ten primární důvod pro to je asi to, že to je těžší než ten bezpečnostní alignment. S tím, že říci, že tvorba dětského porna nebo tvorba nějakých jako deepfakeů nebo třeba skemů, že to je negativní, tak to se shodneme na tom asi jako, ať jsme jakéhokoliv jako přesvědčení politického nebo jsme z jiných kultur, z jiných zemí, ale podobně to jako jsou věci, co jako většina lidí sdílí napříč různými kontexty. Ale to, jak třeba odpovědět na otázku, OK, teď jsem ve velmi složité jako životní situaci, třeba prostě můj partner, partnerka prostě mě třeba jako povedla, co mám dělat? Mám se rozvíst, mám jít zpátky k rodičům, co mám dělat? Tak pokud jsi prostě jako křesťan, tak máš jako nějaký partnerka prostě mě třeba jako povedla, co mám dělat? Mám se rozvíst, mám jít zpátky k rodičům, co mám dělat? Tak pokud jsi prostě jako křesťan, tak máš jako nějaký vlastně jako typ odpovědi na ty věci, jsou lidi, co ateisti, jsou lidi, co mají jako

0: to určitě myslím, že jako je super téma řešit jako malý věc v pětkyně, ale těch témat je daleko víc. To, že dneska tady prostě máme problémy s elementem, je určitě jako velký challenge, ale je spousta oborů, které byly úplně jako nedotčeny zatím AI a kde je hodně low hanging fruit, že vlastně jako hodně potenciálu AI využít velmi produktivně, velmi eticky a opovědně a zároveň vlastně jako hrozně jako mocně a vlastně jako efektivně. A příkladem toho, kdy už vlastně se to jako podařilo, může být medicína nebo třeba jako biologie, kde vlastně všechno prostě od jako AlphaFold po hledání nových léků a vakcín a tak se vlastně dělá už vlastně za pomocí AI, je to daleko rychlejší a je to super. Tak tady ten typ vlastně jako zefektivnění různých vědních disciplín a nejenom jako technických a vědeckých, ale třeba jako humanitních, podle mě jako čeká na objevení. Takže jako já, pokud bych ho jako dneska mladý vědec vědkyně nebo prostě profesionál nebo vlastně jako aspirující student, co chce dělat něco nového, tak bych přemýšlel spíš jako nad tím, ne že kam jít v rámci AI, kde vlastně jako v rámci AI se uplatním, ale spíš jako OK, co mě baví, co je vlastně jako můj nějaký jako hlavní jako cíl nebo nějaký jako směřování do posud a jak s AI pracovat produktivně, odpovědně a nechat se vlastně jako akcelerovat jako tu AI. Takže to je nějaký můj aktuální pohled na věc.
1: Bedny. Rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Bedny. Na rádiu Wave. Série Honzy Žižky poslouchej na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: V tomhletom novém díle je hostem český výzkumník v oboru AI Maty Boháček a vy ho určitě hledejte ve svých oblíbených podcastových aplikacích, takže nový díl série Bedny.

Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej Fasády s Alenou Harcníkovou. Dnes od 6 večer na Rádiu Wave.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat On Air. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat On Air. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

0: Pořad o duševním zdraví, vztazích, seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
1: Tak my jsme vám přinesli ty lopaty tady.

0: Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Ahoj, tady Aiko a posloucháte Rádio Wave.

EG a Rain Girl, nevím, jestli bude tam, kde momentálně teď jste pršet nebo ne, ale myslím si, že v tomhle rytmu můžete krásně pokračovat dnešním dnem. Máme pondělí 22. června, chviličku po 15. hodině. No a vy posloucháte vysílání Radio Wave, tentokrát za mikrofonem s Terezou Havlínkovou. Čekají nás stále ještě aktuální tracky z minulého týdne, třeba Fouché a jeho Drive, a nebo samozřejmě prověřené klasiky, taky se podíváme do české hudební scény ve výhledu nás čeká třeba Klára Voden a nebo Maržarí v následující vysílací hodině, stejně jako 5-8G a jejich Všude, kam jdem. Takže doufám, že nás budete poslouchat všude, kam půjdete a že budete spokojeni, společně strávíme následující desítky minut ve vysílání Rádia Wave.

0: The Haunted Youth a Teen Rebel. No a teď nás čeká ukázka z nového dílu magazínu Hergot. V novém Hergotu uslyšíte rozhovor s mladým kazatelem Pavlem Ederem z církve adventistů 7. dne. Před časem si Pavel s manželkou založili s přáteli společně pražskou křesťanskou komunitu Safe Point. No a ta zkoumá nové cesty víry, co dává smysl i těm, kdo by do normálního takzvaně kostela třeba nikdy nevkročili. Celý díl můžete najít na webu Rádia Wave v podcastových aplikacích a teď si pustíme malou ukázku.
1: Možná bychom se mohli posunout té tvé aktivitě, kterou jsme vyjmenovali jako tvoji jednu z těch stěžejních, a sice k Safe Pointu. Co to vlastně je, kdybych teďka nevěděl vůbec nic o tom, ani na stránky bych nepřišel, jak bys tenhle ten projekt představil a kolik ty vlastní osobní energie si do toho vložil, nakolik je to fakt jako tvoje věc, tvoje miminko?
2: Jo. Safe Point skutečně je takový, a nejenom moje miminko, ale i miminko mojí manželky a našich přátel, se kterými jsme to založili. Safe Point je komunita, která je součástí církve adventistů, která stojí na tom, že chce být ve své podstatě otevřená hledajícím lidem a co nejvíc bezbariérová. Stalo se to vlastně skoro, řekl bych, až náhodou. Můj záměr nikdy nebyl zakládat nějaký nový sbor nebo nový společenství. Já jsem tenkrát byl pověřený církví, abych po covidu působil v tom onlineu a tvořil nějaký online křesťanský obsah. Nicméně během těch let jsem zjistil, že to oslovuje poměrně široký publikum i nevěřících lidí z velké části a někteří z nich se mě postupně ptali, kde by mohli takovou víru, kterou jim tady prezentuju, kde by mohli to křesťanství vyzkoušet. No já jsem v tu chvíli začal hodně přemýšlet, kam bych jim mohl jako doporučit a navštívit sbor někde, aby to odpovídalo těm jejich potřebám, protože to byly zpravidla mladší lidi. A když jsem mohl, tak jsem jim doporučoval i nějaký jiný církve, protože jsem si byl bolestně vědomý toho, že naše sbory v Praze nebyly připravený na to, aby dokázali to evangelium předat srozumitelně tak, aby ty mladí hnedka neodešli. A část z nich mi ale říká, no my bychom chtěli jít, ale tam, kde ty seš kazatel. Já jsem v tu dobu tehdy byl kazatel na takových víc tradičních sborech, takže to zkusili tam se mnou, přišli, odseděli si to a zjistili, že vlastně ničemu z toho moc nerozumějí a že je to pro jejich život irrelevantní a tudíž to nepotřebujou. V ten moment to častokrát byla poslední příležitost, kdy jsem je viděl, a pak už se nám jako nepodařilo víc komunikovat, protože zkusili, zjistili, že tam to jako končí a tahle forma křesťanství pro ně není. A mě to mrzelo, protože to bylo období, kdy stačilo, že jsem nabídnul ve storíčku na Instagramu jednu knížku. Měl jsem asi 3 knížky, které mi kolega dal, že má nějaký navíc, tak jsem je nabídnul, kdo to chce. A druhý den jsem mu musel vat, jestli nemá 40 dalších, že se mi ozvalo pár lidí. A já jsem pak seděl v centru Prahy ve omlouvám se všem milovníkům kafe.
1: Ono skutečně... My to stejně musíme vypípat, ta značka tam nesmí být.
2: Jo, takže nikdo nezjistí, co to bylo ne. Za kavárnu.
1: Nikdo neví nic, seděl si prostě v kavárně.
2: Přesně, seděl jsem v centru Prahy v kavárně s tím, že jsem napsal, hele, pokud si pro tu knížku chcete dojít, přijďte, budu tam celý den. A lidi chodili, někdy si jenom vzali knížku, odešli, někteří si ale sedli se mnou a mohli jsme si povídat o tom, jak prožívají svůj život, jak prožívají svoji spiritualitu, kde hledají a tak dále. No a na základě tady těch setkáních jsem se rozhodl, že zkusím jim nabídnout takový jako velmi otevřený setkávání nad Biblí, kde se po nich jako nechce nic jiného, než abychom přišli a bavili se spolu o tom, a můžem prostě spolu jenom číst Ježíšovy příběhy a hledat, co praktického si z toho můžou odníst.
3: Hergot. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty. Hello, are you ready?

0: ASAP Rocky je jeho Stop Snitching. Tenhle člověk prostě nemá rád, když se donáší, což je evidentně docela takovým velkým tématem nejednoho tracku. My teď míříme na server i rozhlas, kde se můžete podívat na takovou inspiraci třeba na jeden z vašich letních výletů, pokud teda ale už třeba nejste v krásné Lípě, protože na Děčínsku je teď na náměstí taková speciální houpačka. A to nejenom proto, že se na ní můžete houpat, ale kdo ji vyzkouší, tak pozná, že je tak trochu kouzelná, protože když se rozhoupete, tak se spustí zvuk. A to konkrétně zvuk vyprávění příběhu jednoho ze 6 dětí z dětského domova. Jedná se o projekt Audiohoupačka, no a právě je součástí roční kampaně, která je zaměřená na život dětí v náhradní a ústavní péči. No a právě třeba jedním hlasem je Dominika, která je teď 23 a říká, že chce jít studovat speciální pedagogiku v Ústí nad Labem, protože by jednou chtěla být vychovatelkou v dětském domově. V tom sama žila od svých 9 let, no a motivací pro tuhle práci jí byly i tety, které tady pro ní byly a hezky se o ní staraly. Takže kdyby vás zajímaly příběhy lidí, kteří si prošli právě tímhle způsobem péče, tak se můžete jet zhoupnout do krásné Lípy na Děčínsku. Tahle ta houpačka s audio verzí na vás bude čekat až do září, takže můžete využít prázdniny pro tenhle typ výletu.
1: Stage Radia Wave.
2: Stage Radia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Radia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
1: Stage Radia Wave.
2: Poslouchejte dnes od 9 večer na Radiu Wave.

Marjorie Only a Dream. Nevím, jestli Marjorie umí hrát na violončelo, případně na nějaký jiný hudební nástroj, ale jako vůbec bych se vlastně nedivila, kdyby ano. No ale o kom už víme, že na violončelo hraje, je americká zpěvačka, taky producentka Kelsey Lu. No a tu jsme si nasazovali minulý týden za novinky, konkrétně ve středu. Ona je původem ze Severní Karolíny, 7 let si dala pauzičku a teď se vrátila s druhým albem So Help Me God. Takže evidentně jí to stálo hodně úsilí. A ten nástupce té ceněné desky Blood z roku 2019 propojuje soul, orchestrální pop, ambient, ale i takové experimentálnější polohy. No a na té nahrávce si třeba taky zaspolupracovali Kim Gordon, Sampha a nebo Kamasi Washington, takže to bude docela žánrově obsáhlé a rozkročené. A my jsme si z toho aktuálního alba vybrali tentokrát závěrečnou skladbu, celkem často sáhneme po nějakým úvodním singlu a tentokrát nám přišel vůbec nejlepší nápad nasadit Cutting Off the Head of a Ghost. Takže všem, kdo dneska potřebují sílu porazit své duchy a taky jim třeba rovnou useknout hlavu, tak tohle je vlastně písnička, která by vám mohla pomoct. Kelsey Lu.

0: Thanks so much, tak i pokud vy chcete někomu poděkovat, tak samozřejmě můžete klidně nějakou písničku příjemnou. Za chviličku nás čekají Superorganism, Duda Beat, anebo slibovaný 58G. Jejich všude, kam jdem. No a pokud vaše kroky míří třeba na letní filmovou školu, tak už za chviličku zjistíme, kde je, a nebo vaše kroky taky můžou mířit samozřejmě za poslechem třeba aktuálního dílu Chudáčků. Jestli máte chudáčky hodně rádi, tak vás asi potěší i zpráva, že se s nimi dá setkat živě, protože se dá i takhle v létě vyrazit na letní podcastovou scénu. No a právě Chudáčci se tam objeví, což je asi ideální info pro všechny, kteří se chtějí seznámit s Petrem a s Adamem. No a teď už slibovaní Superorganism nebo Duda Beat, no a vy se můžete Chudáčky samozřejmě pustit na našem webu nebo taky v podcastových aplikacích, na to nepotřebujete ani nikam chodit.
1: Ahoj! Zajedeme dnes na ty trosky?
2: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Kojeny na Fargo.
1: Že bych vyrazil za váma?
2: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stihneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
3: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště 24. až 30. července.
4: www.lfs.cz.
3: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
5: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. Série o tom, co jsme podělali.
6: Chudáčci. Poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na Rádio Wave.
7: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: si real.
1: Všude kam jdem, vy byste mohli taky vyrazit zpět do Sumge, třeba do Jihlavy, do jejich Hůdu, pokud byste si chtěli prohlídnout podhoubí, ze kterého právě tahle crew vychází. Teď už nás čekají Embermark nebo taky Rojksop, malinko jiný hudební podhoubí a třeba Vince Staples ve Výhledu. Právě odbyla 16. hodina, vy posloucháte Radio Wave.
2: Radio Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
2: Radio Wave.
3: Radio Wave.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Pokud byste dneska chtěli vyrazit ven za živou hudbou a že tomu počasí docela napovídá a vůbec bych se nedivila, kdybyste si chtěli třeba dneska vyslechnout něco v Hradci Králové, tak Šapito u Kašny nabízí festival Regiony. No a v rámci tohoto festivalu dneska vystoupí Květa, kterou můžete určitě dobře znát po 9. hodině. No a stejně tak v Hradci v rámci stejného festivalu Regiony v Šapito divadla Drak na vás čekají dva ve 21.30, takže v 9:30. To je další hradecká nabídka a teď se už podíváme do Prahy. Tam se můžete v Sub-Zero prostoru vlastně potěšit šugy s kytarami a takovým lo-fi dream popem, protože na vás čekají Dream Ivory a taky Losers. No a nebo můžete taky vyrazit třeba do klubovny, kde na vás čekají Dev ze Spojeného království, Joyless as Fuck a nebo Stay in Nothing a to bude všechno laděno do takového postpunku, taky ale zároveň shoegazu, takže ten kapelní trojlístek plný kytar na vás čeká třeba v klubovně. No a nebo můžete vyrazit třeba na Aldous Harding a taky Veru Ellen, což je taková současná novozélandská alternativa. Na ty se můžete vyrazit podívat do Roxy od 19.30.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Lichnovský a ideálně na pořád. Teď se vydáme na cesty, a to konkrétně společně s Casablancou, a budeme řešit, jak si uvařit na takových cestách nejlepší kafe. Budeme to řešit v aktuálním dílu právě Casablanky a hostem tentokrát teda Casablanky bude brněnský kavárník a taky milovník kávy Jan Židů, a ten vypráví o cestách obytnou dodávkou třeba do Alp, na sever Evropy, ale i o velkém kávovém překvapení jménem Filip. Teď si můžeme poslechnout společně krátkou ukázku, no a potom si můžete taky doposlechnout celou Casablanku aktuální o kávě na webu Radia Wave v podcastových aplikacích a tam, kde jste zvyklí nejenom Casablanku poslouchat.
1: Asi taková poslední nějaká delší cesta, což počítám, když je to delší než týden, tak jsme byli letos v únoru na Filipínách.
2: Měla ta cesta nějaký konkrétní kávový záměr nebo vůbec?
1: Myslím si, že to byla jedna z cest, kdy jsme si fakt řekli, že kafe nebudeme vůbec řešit, protože jsme tak nějak jako a priori předpokládali, že tamto kafe asi nebude nic moc. Nedělali jsme si žádný hluboký průzkum, ale Filipíny nejsou úplně lokalita, do které by člověk jezdil za kafem jako některé jiné asijské země. No a vlastně myslím si, že už po příjezdu hned první den jsme vlastně zjistili, že nemůžeme být dál od pravdy. Protože jsme začali objevovat, že filipínská kávová kultura je vlastně, nechci říct, že předčí tu českou, ale je fakt hodně, hodně vepředu. Ale moc se o tom neví.
2: Pojďme se teďka podívat na tu přípravu kávy na cestách. Když jste na cestě dodávkou, tak si kafe děláte nejčastěji jaké?
1: Samozřejmě, když je možnost, tak si jako často zajdeme do kavárny, nebo to v průběhu dne určitě jako doplníme v té kavárně. Ale ráno většinou si vystačíme z vlastních zásob, to znamená, že ať už si jako ufiltrujeme přes nějaký dripper, což tady je takový tematický zrovna na festivalu, nebo jsme začali poslední roky vozit i dripity, což jsou takové sáčky s už namletou kávou, které vlastně jenom nasadíte na šálek a zalejete to horkou vodou. Přijde mně, že tím jde vlastně připravit poměrně jako slušný filtr bez nějaké jako větší námahy, člověk nemusí vozit mlýnek, jo, je to prostě jenom jako taková jako hezká, rychlá věc.
2: Pak jsou ještě další druhy přípravy kávy na cestě. Vy máte třeba taky elektrický mini espresovač, bateriový, je to tak?
1: To je taková jako věc, která teďka, ono už to funguje taky samozřejmě jako delší dobu, ale teď poslední roky se to furt jako nějak vylepšuje. Tak už přesně existuje takový, prostě vypadá to jako taková velká kapsle, do které buď vkládáte jako klasické kapsle, co se dávají do kávovaru, nebo si tam můžete dát i namleté kafe. A vlastně jste z toho schopni z mýho pohledu připravit jako v pohodě kafe, někdy vlastně i super kafe, protože prostě to jakoby okolní prostředí dotvoří samozřejmě to, že to kafe třeba není úplně jako 100%. A tomu se vlastně ty pražiny taky jako hodně přizpůsobují, že mně přijde, že spousta i českých, i zahraničních výběrových pražíren začaly ty kapsle dělat už bez nějakého odsuzování toho, že to je vlastně horší příprava kafe, protože prostě je to jenom trošku jiný, ale nám to funguje skvěle, používáme to i tak, že si to můžeme připravit po cestě, nemusíme kvůli tomu zastavovat, prostě si to dáme do stojánku na plechovky a připravíme si kafe a u toho nezastavujeme. No?
3: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
4: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Darko Don a jeho dancehall a party společně s Claire, tak pokud vás zaujal tenhle žánr, tak se možná vrací na česká pódia, protože společně s Darko Donem se vrací opravdu dancehall, má tu nejmladší rapovou českou scénu, no a po rapové scéně toho nejvíce budou samozřejmě vidět v Excalibru, což je náš nový podcast, který může trochu připomínat třeba scénu s opakem disu, protože tam potkáte stejnou ústřední trojici, ale bude mít na sobě brnění, takže rytířství od A až do Z. No a vy si můžete už vyslechnout dva díly novýho Excalibru, a to jak na našem webu Rádia Wave, tak i třeba na našem YouTubeovém profilu, protože takový Excalibur je tady na vás v plné zbroji připravený i právě s videem, což je docela fajn, když si třeba chcete vyslechnout, jak taková, nebo podívat se, no, jak prostě vypadá ten který hudebník. Takže kdyby vás takový Excalibur zaujal, tak si můžete určitě podívat na náš YouTubeový profil a taky zjistíte, jak to vypadá u nás ve studiu a hlavně kdo se do Excaliburu podíval. Tentokrát na vás čeká třeba video, kde se dozvíte, jak to vypadá s Acid Bass Clubem a že to je takový vlastně další žánr Miami Bass, který se vrací do hry. No a už za chvíli se taky můžete těšit v Excalibru na rozhovor s oslavencem naší české rapové scény, protože i Smack One se možná dostaví, a to už velmi brzy. Za chviličku Rikonásty, pokračujeme v rapovém odvětví a taky ve výhledu třeba Skrillex anebo z české hudební scény Laser Viking a Tomáš Palucha.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Když zákon slouží jen mocným,
3: spalte jim pole!
2: Povstává vzbouřenec, který bere spravedlnost do svých rukou.
4: A má jméno?
5: On je Robin Hood.
2: Premiéra seriálu Robin Hood.
6: Nemůže se ukrývat věčně.
2: Dva díly po sobě každé úterý a čtvrtek od zítřka na ČT2 a v iVysílání.

0: Rekonasty a Popstar, no a kdybyste chtěli před třeba letními teplotami uniknout někam blíž, vlastně blíž někam do stínu a třeba se podívat dneska večer do divadla, protože pondělek na to je docela takovým dobrým termínem na rozdíl od návštěvy galerie, tak mám tady pro vás dvě nabídky. Jedna nás vezme do Hradce Králové, kde v Klisperově divadle dneska po 19. hodině můžete slednout představení Velbloud v zemi nikoho a opět se díváme na program festivalu Regiony, jako jsme si už dneska říkali o dvou koncertech. No a je jaro 1945 a svět se pomalu vrací tam, kde byl před válkou. Najednou se mezi stromy za obcí pohled objeví něco v našem kraji nevídaného. A to je velbloudice. A teď co s ní? Tak před touhle otázkou budou stát v Hradci Králové v Klisperově divadle. No a další otázky si můžete položit v pražském studiu Hrdinů dneska po 19. hodině, kde na vás čeká měsíční kámen a je to příběh chlapce, který jakoby nikdy nebyl. Sonda do vnitřního světa osamělého antihrdiny, jehož osud určuje sexuální orientace i chybějící rodinné zázemí. Takže dvě nabídky na divadelní vyžití dneska, kdybyste při pondělku měli chuť, teď už Skrillex a nebo taky Laser Viking.
1: Tranky. Yeah.

0: žil.
1: Český rozhlas, Radio Wave. Děláme vlny.

Tomáš Palucha společně s Dominikem Pilnáčkem a teď už za chvíli Pure Bathing Culture, anebo Zapomněl jsem, takže zpátky do českých luhů a hájů, no a potom taky odbije 17. hodina odpolední nebo podvečerní, záleží, jak to máte nastavený a jak to máte rádi. Přeju vám příjemné vysílání s Rádiem Wave.

0: Mango. Koli, tady bubliny umíme.
1: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Každé úterý od 17:30 večer na Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.

0: Parish a Kill Your Pain společně s King Princess. No a my se tady od kytar dostaneme zase do rapové scény, tentokrát za newyorským undergroundovým rapperem, který se říká Vicky. No a ten vydal na svém vlastním labelu albovou novinku Ancient History a takovým posledním teaserem byl single Right Away, který nás teď momentálně samozřejmě čeká. No a na produkci se podílel Laron a v takovém euforickém refrénu nám tady Vicky vzkazuje: dneska se cítím v pohodě, vstal jsem pravou nohou, rozsvítil světla a řekl jsem si, že si to dneska užiju. Takže na celé desce se můžete taky potkat s hostovačkami od The Alchemist, Navy Blue a nebo třeba The Maker, dřív taky známý jako Mount Kimby, a samozřejmě si můžete tu aktuální hudbu celou vychutnat, protože Ancient History je vlastně taková první vyloženě solová deska od roku 2019. Do té doby se Vicky zabýval spíše hraním se ostatními hudebníky a hudebnicemi, takže jestli vám tohle zachutná, tak na vás celá deska čeká. A teď už si dáváme Right Away, stále za takovou čerstvou akvizici u nás v playlistu.
1: He about to play

0: Máří a Zítřek nevidím, co ale vidíme, je aktuální díl Potu. Tentokrát si pustíme krátkou ukázku za chviličku a vy si můžete celý Pot samozřejmě vyslechnout na webu a v podcastových aplikacích. A aktuální díl bude trochu erotický cestopis, sociologická reportáž, ale taky esej. Mým cílem bylo, aby byl čtenář lehce vzrušený, a to i heterosexuální muž, říká v podcastu Pot spisovatel Vratislav Maňák. Jeho nová kniha se jmenuje S Wittgensteinem v gay sauně. No a kromě saun v ní čtenáře zavádí třeba i do vídeňské opery, berlínských klubů a nebo taky na pražské cruising spoty. Tady je krátká ukázka, vy si můžete celý dílo tohoto podcastu pustit tam, kde jste zvyklí.
1: No jak to funguje? Chodíš na lokality, o kterých se ví, že se tam může něco stát,
0: ano,
1: a různě na sebe
0: už
1: mrkáš, nebo máš jako různý
0: gesta
1: anebo různý signály. Jako v 70. 80. letech v Améru to byly různý ty barevné šátky zastrčený do zadní kapsy džín. U nás za to táče na plovárně, třeba je super zajímavý. Tam se používaly jako signály karty, že když si nechala z balíčku karet na dece spotka, tak si signalizovala, jaká je tvoje preference, že si spíš sub, a když si nechala svrška, takže si spíš dominantní.
2: What? To jsem vůbec nevěděla, pánové.
3: Že Eliška dneska objevuje Ameriku.
2: Ano, já objevuju gay Ameriku.
3: Ty až si přečteš tuhle knížku, to ti úplně...
2: Tak já se těším.
3: Mind blown.
2: Tak já se těším moc, no tak to je skvělý. To
3: samozřejmě taky vím, že je to tady s náma jako dlouho, ale taky vlastně, nevím, možná taky už jsem člověk, co vyrůstal jako na těchhlech aplikacích a na telefonu, takže vlastně jako vracet se k nějakému jako fyzickému cruisingu je pro mě taky jako něco novýho.
1: A je to zajímavý, protože na ten cruising jsou taky aplikace, jo, jako, nebo je cruisingová aplikace a stejně tak ho můžeš dělat jako postaru nebo old fashion cruising,
3: no,
1: bez
3: to
1: ničeho.
3: Právě, no.
1: Ale současně, abych to nestavěl, takže jako byli jsme digitální, měli jsme rozdělenou mysl a tělo a teď se nějak vracíme k tomuto spojit. Jako vlastně bych řekl, že to tady paralelně celou dobu běželo, jenom jsme kladli ten důraz trochu jinak. No.
2: Jak funguje cruisingová aplikace?
1: Nevím, já jsem si ji nikdy nenainstaloval.
2: Já přemýšlím, víš, jestli tam je jako pouze třeba soupis těch lokalit a jakým způsobem máš signalizovat.
3: Jsou dokonce už aplikace, kde je jenom jako mapa pindíků, penisů. Jakoby prostě vidíš na mapě jako nahé tělo někoho, no.
2: Jo, takhle.
3: No.
2: Dobrý, to, zajímavý.
1: To už je usnadněný, jak to jenom jde. Teda.
2: Jo, tak to taky si asi nedovedu představit vlastně snažší ještě jako... To je
1: no, a jenom, že tam tě trochu jako mizí to vzrušení.
2: No, no. Mně úplně.
1: Jako já nejsem jako cruisingovej typ, vlastně vůbec.
3: Jenom pro rešerše.
1: Ale přišlo mi to super zajímavý. A no pro ty rešerše tak, jo. Ale jako když mě takhle jednou zaskočil jeden chlapík v jednom pražském obchodním domě, tak i když jsem věděl, že to je cruisingový místo, tak jsem stejně byl takový šokovaný nebo překvapený, protože
2: no,
1: to úplně
2: ještě,
1: nečekáš.
2: Ale ještě, že jsi to věděl,
1: jo?
2: Co když to někdo neví? Je nějaká možnost, že ty nějaký z těch signálů uděláš, aniž bys věděl, že to je signál?
1: Ale to asi možnost je, protože signál je i pohled, jo.
2: To jsi pak překvapený,
1: no, ale tak jako zase rychle odvrátíš zrak, tak...
4: Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Vážení posluchači, obvykle tento blok odpoledního on airu končí v 18 hodin. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončuje, protože se připojuje k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.
1: Starter. Starter. Hitparáda neobjevených.
2: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k tomu nejkrásnější videoklip. Zahrajte si na vybraných festivalech a na Starter Showcase. Pošlete nám svůj song a sledujte, jak stoupá v hitparádě na wave.cz/starter.
1: Starter. Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Poslouchejte dnes od 8 večer na rádiu Wave.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat On Air. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Český rozhlas. Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat On Air. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.
1: Série večerů s podcasty, které hýbou Českem. Známé hlasy, silná témata a živé publikum v jedinečné atmosféře areálu Trojského pivovaru v Praze. Celý program najdete na letnipodcastovascena.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: V souladu s principy svobody projevu a právem na stávku zakotvenými v Listině základních práv a svobod bude teď poskytnut prostor stávkujícím zaměstnancům k informování veřejnosti o důvodech, průběhu a cílech vyhlášené stávky.
1: My, pracovnice a pracovníci Českého rozhlasu, dnes 22. června 2026 stávkujeme. 24-hodinovou výstražnou stávku opíráme o Listinu základních práv a svobod.
2: K naší profesi potřebujeme, aby Český rozhlas zůstal nezávislou institucí, tedy aby garantoval uspokojivé pracovní podmínky, ke kterým patří i právo na profesní autonomii a možnost vykonávat práci bez politického nebo jiného nátlaku. Chystaná změna systému financování a výpadek nemalé části příjmů toto ohrožuje.
1: Hrozí, že budou propuštěny stovky současných zaměstnanců. Hrozí omezení široké a pestré nabídky, kterou v současnosti poskytujeme veřejnosti. Hrozí, že dojde k rušení některých pořadů nebo dokonce celých stanic.
2: Někteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podle zákona máme. A to přesto, že stávku plně podporujeme. Nechceme totiž omezit veřejnou službu, kterou vám zajišťujeme dennodenně.
1: Ani vám dnes za každou cenu nechceme brát to, na co jste zvyklí. Chceme jen upozornit, že v současnosti nemáme jistotu, zda pro vás veřejnou službu budeme moci plnit dál v dosavadní kvalitě a rozsahu.
2: Děkujeme za pochopení a podporu.
1: Za stávkový výbor iniciativy veřejnoprávně Lenka Buriánková
2: a Jan Herget.
3: Pro vás, ne pro politiky.
2: A teď následuje minuta ticha.
1: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.

0: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harciníkovou na Rádiu Wave.
3: Ahoj, já jsem Alena Harciníková a vítám vás u dalších fasád. Pořadu, ve kterém odkrýváme tváře města a veřejného prostoru až na cihlu. Dneska jsem si ze studia na Vinohradské 12 odskočila o pár bloků dál. Stojím teďka u Prágrových kostek, kousek od Karlova náměstí. V nich teď ještě sídlí Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy a taky KEMP, Centrum architektury a městského plánování, ale dlouho už tu sídlit nebude. Prágrovy kostky totiž musí projít rekonstrukcí, no a co to všechno znamená, dneska proberu se Štěpánem Bertlem, vedoucím KEMPu. Ahoj.
4: Ahoj.
3: Tak asi první otázka, stálo by za to vysvětlit, co to vůbec IPR a KEMP je. Já už jsem v jedné z epizod o veřejných toaletách říkala, že IPR je takový nabušený architekt města, ale myslím si, že máš určitě lepší definici na obě ty instituce.
4: Já myslím, že to docela sedí. Na Institutu plánování rozvoje pracují odborníci, odbornice, urbanisti, urbanistky, kteří se právě zaměřují na to, jak město, jak Prahu udělat příjemnější pro život. Od toho, od těch jakoby dlouhodobých plánů a vizí strategických přes územní plánování až přes veřejný prostor, přes ten úplný detail. A my v KEMPu jsme součástí IPRu. A jsme vlastně ta, jakoby, ta část, která naopak pak má co nejvíc komunikovat s veřejností, zapojovat veřejnost, komunikovat ty témata, aby byly zajímavá pro nejen pro odborníky, ale pro širokou veřejnost. To znamená to, že nejste architekt nebo architektka, neznamená, že nemáte mít názor na to, co se ve městě děje.
3: Já tady prozradím možná ne úplně veřejnou nebo tak známou informaci, a to je, že ty si vlastně i název KEMP vymyslel a jsi jeho takovej tatínek, vlastně by se dalo říct. Tak co pro tebe vlastně tohleto stěhování, který teďka nastane, znamená?
4: Jo, ten název jsem vymyslel, a těch tatínků má KEMP samozřejmě mnohem víc, počínaje tady Adamem Gebrianem a Švejdou a Boháčem a dalšími, ale je to samozřejmě konec jedné éry a je to nostalgie docela brutální i pro mě, protože já tady pracuju už asi 11. rokem, to znamená, že opravdu u toho procesu, pamatuju si, když byl IPR bez KEMPu a teďka samozřejmě celou tu etapu, kdy jsme ten prostor zabydlovali a báli jsme se, jestli se někdo bude chodit, jestli to vůbec bude zajímat, co ten KEMP, nebo co to plánování ve městě znamená, a teď můžeme říct, že to lidi zajímá a určitě víc než před těma 10 rokama, takže je to velká nostalgie a samozřejmě ale se těšíme i na tu novou kapitolu, ale pak i zase na ten návrat do těch zrekonstruovaných kostek, které se to opravdu zaslouží.
3: My se tady právě rozhlížíme, už jsme si sedli tady vlastně uvnitř, vidíme na všechny ty tři prosklené budovy, které vlastně navrhli architekti Karel Prágr a Jiří Kadeřábek, a vlastně tahle ta budova nebo tyhle ty budovy od jak živa sloužily architektům a mají vlastně takovou celkem unikátní konstrukci. Já bych je popsala jako takové houby, na kterých jsou vlastně zavěšená potom ta patra. To bylo asi na tu dobu docela jako unikátní řešení, ne?
4: Jo, bylo to unikátní. Ona už je tam myšlenka těch budov je unikátní, protože od vlastně samého začátku tu měli sídlit architekti plánovači, tehdy ještě přes 68. V těch jakoby polosoukromých ateliérech Alfa, Beta, Gamma, již Gamma byl vlastně ten Karel Prágr. A v určitě v té podobě, v různých iteracích to vlastně přetrvalo do současnosti. Takže jednak technologicky to byl unikát, což samozřejmě znamená, že některé věci s tím časem fungují lépe a hůře, ale samozřejmě i obsahově to unikát pořád je.
3: No a máš třeba nějaký ty úplně fun fact o téhle budově, protože si myslím, že ji znáš jako svoje boty, jsi tady skoro každý den, tak co je na ní třeba zajímavého?
4: No, je tady prostě samozřejmě, to není, tohle je známá informace, ale když se ta budova stavěla, tak ona jako jak je zavěšená, tak se vlastně docela jako hýbe, jo. To znamená, že už když ji stavěli, tak se dělali legraci z Pragra, že když prostě na jedné straně, na jednom rohu vyskočilo prostě 10 dělníků, tak mu to na druhé straně budovy rozlilo kafe. My jsme to několikrát zkoušeli tady s kolegama v kempu, opravdu to tak funguje. A tak to je jedna věc a pak samozřejmě je ta samotná fasáda, která, když se na ní teďka koukáme, tak je jakoby strašně omšelá, olezlá a vlastně to spočívá v tom, že ty okna, co tu jsou, tak má tu folii, kterou z toho musíte sloupnout a to tady nikdo neudělal, takže ty folie se jakoby připekly někde v 90. letech k tomu sklu a proto to vypadá jako extrémně olezlé a omšele, takže poučení, sundávajte si folii asi z okna, nevím.
3: Je to pravda a ještě občas ty folie se v teple odlupují a pak se tady povalují různě po přilehlém emouském opatství, což je taky dost zajímavý. Pragrovy kostky teď čeká vlastně první rozsáhlejší oprava od jejich dokončení. Doufám, že teda dopadne trošku líp než ty folie. Vychází na zhruba 1,5 miliardy. Ta oprava je vlastně dost nutná, protože do budovy už další dobu zatéká. Navíc ta její stavba neodpovídá současným nárokům na třeba energetickou efektivitu. Tak co všechno se v rámci té rekonstrukce změní?
4: Tak ono v ideálním případě ta slovo změna možná není správné. My chceme, aby tam byla nějaká kontinuita, co největší kontinuita, protože věci, které Prager třeba zamýšlel, tak ne všechny byly dotažené. Jo. Samotný kemp nebo prostor kempu tak měl být vždycky výstavním sálem, ale až právě v roce 2017 se tím stal. To samé třeba terasa, tam měla být pochozí a až vlastně s touhletou rekonstrukcí se pochozí stane. To znamená, chceme jí zazelenit, chceme, aby tam bylo bistro, aby celý ten prostor těch podnoží pod těmi levitujícími kostkami byl propojený pro veřejnost, otevřený pro veřejnost. To znamená, že jsou tady prostory, které budou sloužit pro vzdělávání, dětskou skupinku tu chceme otevřít. A takže vlastně je to spíš kontinuita než změna a s nějakou jakoby pokorou vůči tomu originálu, ale přesně, aby to prostě fungovalo i v 21. století. Takže je to oříšek a samozřejmě je to velký závazek.
3: Na tomhle návrhu spolupracovalo Studio Xa a k tomu mám možná rýpavý dotaz. Není tady v tomhle baráku dost architektů, který by to mohli navrhnout? Proč jste potřebovali ještě nějaký další studio?
4: To je dobrá otázka. Já myslím, že je to jako vždycky, když jste v něčem moc v detailu, tak nevidíte kontext. A já myslím si, že není tady nedostatek kvalitních architektů, to určitě ne, těch je tady dostatek, ale občas je dobrý, když někdo odzoomuje a podívá se na to trošku z dálky. A zároveň my jsme do toho zapojili vlastně co nejvíc lidí, co jsou ještě teda naživu, kteří vlastně jako tu původní Pragrovou stavbu dělali. Jo. To znamená, že ať už odborníci pan Pavlík nebo lidi z ČVUT, že opravdu tady nešlo úplně o nějaké jako ego, chcem to celé předělat, prostě přijde nějaký starchitekt, který to celý změní. Ne, tady opravdu spíš o to znova jakoby toho Pragra nějakým způsobem tady oprášit, očistit a představit třeba novým generacím.
3: Ne všem se tenhle ten barák vlastně úplně líbí. Občas slyšíme argumenty typu, že jde o komunistický baráky, který by se možná měly zbourat. Tak co bys vzkázal takovýmhle lidem, nebo jaký je ten tvůj argument pro tu rekonstrukci?
4: Mě vždycky baví, Prager měl takový citát, nebo i knížka vyšla, říká jako lidé si na nové věci teprve musí zvyknout, což je takový jako evergreen, který si myslím, že můžeme použít na všechno a myslím si, že až s odstupem si uvědomujeme ty kvality téhleté stavby a logicky lidi, kteří v tom třeba vyrůstali a mají negativní konotace právě kvůli prostě režimu socialistickému a takhle, tak to nemají rádi a to je v pořádku. začátku, ale myslím si, že vlastně tenhle ten odstup se buduje až jakoby s těma dalšíma generacema. Jako teďka se třeba mluví hodně o devadesátkách a já třeba s tím zase mám já občas problém, protože říkám, to prostě ne. Jako, a, takže jako je to věc generační, ale rozhodně prostě architektura není ani kapitalistická, ani komunistická. To tak prostě není.
3: Vy jste vlastně i ten konec kempu, nebo tady v Prágrových kostkách konec kempu, pojali dost vlastně festivně, udělali jste tady uměleckou intervenci v Černém sále. Zajdeme se tam na ní podívat teďka. Tak my jsme se teda přesunuli do Černého sálu, teďka tady stojíme u takzvané Malé Niky, ve které je vlastně několik obrazovek, kde se koukám právě na obličeje spousty lidí, tak co to je za lidi, na co se koukám?
4: Tohle je instalace od Lenky Tyrpeklové, kdy ona vlastně v rámci toho projektu Stavba povolena, který tu teďka máme, se rozhodla nezaměřit na tu budovu, ale na její obyvatele. Ať už to jsou tady kustodi, Václav Holuša, náš oblíbený kustod, nebo paní Světlana, která tady uklízí, Marie Maruška, která je mojí kolegyní, sedíme spolu a dělá program a produkci a ty naše camp tours, ale právě i takové ty návštěvníky, často třeba je nezamýšlené, jako je Vašek Břečťanový, dříve bandita, teď mu říkáme Břečťanový mušketýr.
3: Koukám na něj, tady zrovna drží velkou spoustu Břečťanů, předpokládám, tak to by mě teda docela zajímal ten lore toho.
4: Je to prostě člověk, který sem chodí a stříhá a trhá Břečťan, aby jsme tady to měli jako útulnější. A je to jako, nikdy jsme ho, není to náš oficiální zahradník, ale on se do téhle role pasoval a vlastně jako místo toho, aby jsme s ním bojovali, tak jsme to tak nějak jako asi přijali a on přijal nás a je to náš Břečťanový mušketýr.
3: No, ptali jste se, o co bude dělat teď, když se přestěhujete? Bude to tady prostříhávat dál nebo se přesune s váma?
4: Možná mu prozradíme novou adresu a může jít s náma. No.
3: Tak co tady máme ještě dalšího, krom Malé Niky? Koukám, že místo, kde byla největší plocha promítací, tak teda trošku dostalo zabrat, je v něm i díra a vidíme vlastně na druhou stranu do studovny.
4: Jo, tohle je vlastně první výstava, kdy jsme se nezaměřili na audiovizuální instalace tolik, ale tu projekční stěnu sundali jsme projektory a opravdu jsme nechali jí zpracovat jako prostě plátno. Pracovalo na tom trio David Bem, Jirka Franta a Vladimír 518, který říkají Skrumáš, a 3 dny, nebo jako teď celý víkend tady postupně na to malovali, ale nejenom jako štětcema, ale třeba i flexou a kladivem a různými jako destrukčníma jako způsobama. Takže ta výstava není jenom opravdu to téma je stavba povolena, takže trochu jsme tady, máme tady míchačku a písek a nebo kus nějakého jakoby ocelového prvku z továrny, která se rozbořila. A dokonce tady je jedna taková jako tajná instalace, kterou udělali naši kustodi.
3: Tak to se chci podívat samozřejmě na tajnou instalaci. Jo, aha, takže musím se tady podívat do takové dírky. Aha, Archismrátky, Centrum angažovaných mým počinů. Dobře, tak to je výborná výstava tady přes takovou úplně malinkou dírku ve Velké Nice, takže kdo ještě zajdete do kempu, tak se můžete i na to podívat. No a kdo by do kempu nestih zajít do toho 28. června, kdy zavírá, tak kam se potom může za váma vydat?
4: No, už na podzim, nebudu říkat konkrétní datum, protože ještě nevím, ale bude to co nejrychleji, co to zvládneme, tak otvíráme v Karlíně. Takže Camp Karlín otevře na ulici Pobřežní 20. A je to asi 3 minuty od Karlínského náměstí, je to v takové bývalé hale, industriální, je to pozůstatek opravdu toho průmyslového Karlína z 19. století, je to zrekonstruované a má to hodně podobný vibe jako kemp. V posledních letech to sloužilo jako umělecká galerie, takže my tam teďka na 3 roky vlastně ten náš cirkus převezeme.
3: No, vy jste byli vlastně důležitý pro spoustu Pražanů a i lidí z okolí, i proto nejenom pro výstavy a komunikaci, ale vlastně i pro to kulturní centrum, který vlastně naplňujete. Je to něco, co se přesune i do Karlína?
4: Tenhle prostor jsme vybrali právě z toho důvodu, že tam můžeme přesunout většinu těch našich aktivit, to znamená výstavy, akce, ale právě i prostě vzdělávací program, co-work, kavárnu a prostě jenom takový ten, no se říká ten third place, to třetí místo mezi domovem a prací, kam můžete prostě přijít a jen tak jako vlastně zadarmo trávit čas a být tam. Takže to je to, co chceme přenést, to je ta esence kempu, kterou doufám vezmeme sebou.
3: No a jak už jsem říkala na začátku, tak se k tomu obroukem vracím na konci. Ty jsi jeden teda z tatínků kempu, ale stejně pořád si s touhle budovou taky dost zžitý. Tak jak to je samotný pro tebe to loučení, co všechno si odneseš v krabičce do Karlína, jak to vypadá?
4: Já se přiznám, že zatím mě to ještě nehytlo, že se stěhujeme. Asi až to přijde, tak to bude hodně smutný, ale tím, že máme čemu se teďka jako upínat už na podzim, tak se na to vlastně dost těším a plán je jakoby nebrat si vůbec nic, ale zatím se mi to absolutně nedaří a mám úplně plný stůl věcí, takže ještě uvidíme.
3: Tomu možná ještě dodám vlastně důležitou informaci, že IPR teďka nabízí vlastně prodává nábytek, který se nepodalo prodat jinde, takže je možný podívat se na stránky IPRu a tam si třeba koupit. Já jsem koukala, že tam je od velkého psacího stolu po podložku na nohy. Třeba.
4: Jo, to je obecně ten princip, který se snažíme do toho vložit, té cirkulární rekonstrukce, kdy vlastně teďka není to tak, že by přijeli bagry, ale je o tom, že prostě vůbec děláme inventarizace veškerého materiálu, majetku a aby jsme část toho mohli využít znova, část předat třeba jiným neziskovkám nebo prostě našim návštěvníkům a tak a aby to bylo trochu jakoby smysluplný. Takže to je pravda, to je teďka, ano, můžete si odnést stůl i podnožku na nohy.
3: Přesně, podložka na nohy se mi moc líbí. No, tak já ti moc děkuju za rozhovor a rozloučím se s tebou a budu se těšit nejenom na rozloučkovou akci, ale pak třeba na setkání v novém kempu.
4: Já se taky moc těším a ještě přijďte se podívat.
3: A to už je z dnešních fasád všechno. Vážení posluchači, obvykle tento pořad končí v 6:30 a trvá zhruba 30 minut. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončuje, protože se připojuje k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení. Budu se na vás těšit příště a ahoj.
1: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Fasády. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Fasády. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

lights don't dim. Can't violate me.

0: Špína.
1: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
2: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
1: Špína.
3: Špína.
0: Pořad, který se vám zarije za nehty.
1: Špína.
0: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online?
1: Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje.
2: Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Český rozhlas rádiovej.
1: Děláme vlny.
2: Oh,

0: Chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň je konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026, hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce, 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimentál, přímým vlakem z Prahy i Brna. Ber stan a bal spacák. www.festivalrosnička.cz. Partnerem festivalu Rosnička je Radio Wave.
1: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na rádiu Wave.
2: Rádio Wave.
3: Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
3: Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Starter.
1: Starter.
2: Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým na Rádio Wave.
4: Vítejte na festivalu Kamenice a na živém natáčení Startéru Live. No a zdravíme taky všechny, kdo nás poslouchají na Rádio Wave. Posloucháte Starter Live z festivalu Kamenice.
5: Možná, já vás taky zdravím, ahoj, možná jenom na začátek takový rozehřívací otázky, ať víme vlastně, s kým se tu setkáváme. Je tady někdo, kdo tu byl včera v rámci festivalu? Užili jste si to?
4: Nevyplavila vás voda v kempech? Kdo z vás spí v kempech? Ne, kroutíte hlavou, že je to všechno zalité sluncem, tak to máme radost.
5: Poslouchá tady někdo Radio Wave? Aspoň někdy třeba? Super. Sleduje tady někdo hitparádu neobjevených Starter? Fajn.
4: Fajn, pár lidí, zbytek určitě ví, co to je, ale pro jistotu Starter je soutěžka, můžete posílat vaše songy a získat šanci vystoupit na různých tuzemských festivalech. Máme tam třeba Rock for People, Colors of Ostrava, no a nebo třeba taky Festival Kamenice. Včera se v programu ukázala skvělá kapela Curtains Please.
5: Takže něco takového může potkat i vás, pokud se třeba rozhodnete poslat písničku, jako to udělal například Tadeusz Racety a nakonec byl ve finále toho uplynulého ročníku. I s ním si určitě dneska budeme povídat. Bude to taky takový rozehřátí před tím, než se spustí hudební program na Radio Wave Stage, což je tady hned, tudy je to, Martine, takhle jak ukazuju, hned vedle kulturáku.
4: Mává špatným směrem, ale je to hned vedle kulturáku, je to tak.
5: Pravá, levá, nikdy mi to moc nešlo, nicméně tam se objeví taky jména, které jsou víc nebo míň spjatý se Startérem, například Beata, taky BAK, ty dokonce vystoupí společně, no a nebo Matyášovi kamarádi, takže ten Startér vás bude provázet i po tom našem dnešním povídání, ale teď už to opravdu nebude o startéřích jménech, ale bude to o vás, kteří jste poslali písničku.
4: Pokud jste dorazili na festival Kamenice a zjistili jste, že vaše jméno není v line-upu, tak je to sice naprosto skandální, ale vaše šance přichází právě teď skrze Starter a děkujeme, že jste přišli a že se nás tady sešlo tolik.
5: No a taky tady vítáme s náma dvoučlenou porotu, která z poloviny je už jako standardní pro hitparádu neobjevených, protože jeden člověk už s námi někdy hodnotil, ale kdo je tu s námi úplně poprvé, je Laura Jašková, Miaulau, všestranná hudebnice, performerka, baskytaristka kapely Billy Barman a dneska ji budete mít možnost vidět právě se solovým projektem, který aktuálně zažívá hodně úspěchů, a to v souvislosti s debutovou deskou Kvety, která je teda úplně skvělá. Ahoj.
6: Ahoj, děkujem krásně.
5: No a potom je tu s námi starý známý Matěj Belko, kumštýř, umí zahrát v podstatě na jakýkoliv hudební nástroj, si myslím, vyhledávaný producent, multiinstrumentalista, člen skupin Tata Boys, taky ale třeba Cintoríny. Cintoríny říkáš radši nebo Cintoríny?
7: Cintoríny.
5: Společně s Adamem Krofianem a taky Danielem Seversonem, říkám to správně, že jo?
7: Ano, ano.
5: No ten česky neumí teda.
7: Jenom trošku.
4: No a hlavně taky studiový hudebník, no a taky porotce hitparády neobjevených Starter. No a ten porotce, který říká jen to, co si sám myslí. Matěj Belko.
7: Ahoj, díky za pozvání.
4: Díky. Klidně moc. Můžete tleskat, kdybyste chtěli, tak obrovský potlesk pro naše hosty.
5: Díky moc, že jste tady, my už se do toho pomalu pustíme, protože tím pádem pak stihneme víc těch písniček. Je tady někdo, kdo poslal písničku do dnešního dílu?
4: Ano, vidíme nekonečný les rukou.
5: Výborně. Nezbývá, než představit první písničku, kterou si v dnešním startéru budeme pouštět, a to je Loneliest Meadow. Tady to je.
8: Starter. Wave.cz/starter. Pošli nám svoje triky.

0: Posloucháte hitparádu neobjevených Starter na rádiu Wave, no a hlavně živě z festivalu Kamenice. Tohle byla kapela Ballad of Epona a jejich Loneliest Meadow. Napsali nám o sobě pár řádků. Ahoj, jsme čtyřčlenná studentská kapela z Prahy, hrajeme vlastní tvorbu a zatím jsme nepřišli na to, kam ji přesně zařadit. Pohybujeme se kolem alt psychedelic progressive roku, ale každou skladbu máme trochu jinde. Máme rádi odpočty dob v taktech a shoegazový zdi.
1: Myslím, že tady i někoho za Ballad of Epona máme. Potřeba ještě zmínit, než se pustíme do hodnocení naší poroty, že tahleta skladba má 6,5 minuty, vy jste slyšeli jenom malý úryvek, ale abych shrnul to, o co jste přišli, pak ten prvotní motiv se tam ještě jako vrací v průběhu, trošku to nabírá na nějaký intenzitě, ale myslím si, že ta zhruba minuta a půl stačila na to, aby nějaká esence toho tracku byla slyšet. Tak možná začneme Laurou, aby dala svoje úplně první hodnocení ve Startéru historicky.
2: Dúfala som trošku, že začne ostrilaný poroce, ale dobre, okej. Okay. Ja veľmi cením, že to je v podstate akustické, lebo aj môj album Kvety je taký, že gitary proste je to také akustické, čiže to sa mi páčilo. Dosť by ma zaujímalo to pokračovanie. To asi není úplne štúdiovka, že? To je zoskúšobné, jak pán, že? Z chaluby.
1: Tak na to, že... Představ se nám, prosím tě, jak se jmenuješ a co v kapele děláš?
3: Já jsem Matěj Přerovský a hraju v kapele na kytaru a tady tu píseň a ještě dvě další, které teprve vydáme, jsme nahrávali na chalupě sami. Mm-hmm. Takže proto to nezní jako studiová nahrávka.
2: Ale na to, že to je z chaty, tak podle mě dost v pohodě. Takže hráte všetci pěkně. Takže podle mě ani v studiu nebude problém s nějakým editem alebo čo. Takže good luck a takže já cením.
0: Já se tě ještě zeptám, jak dlouho fungujete?
3: Tak 3 roky asi. Předtím jsme teda neměli vlastní tvorbu, ale tak zhruba 3 roky jsme spolu.
0: Ty jsi nám o sobě napsal, že máte celkem nabito, že máte připravený další písničky, které ještě nejsou vydaný. Můžeme se těšit na podobný žánr, anebo to zas bude ústřel někam jinam?
3: No, bude to trochu... Máme každou prostě jako jinou, no. Nejsme asi úplně zatím. Nenašli jsme ten jako jeden směr, kterým se chceme vydat.
0: Co na to, Matěj Belko, a hodnocení tohohle tracku a případně hodnocení hledání na začátku fungování kapel?
4: Já začnu tím, že jsem si tak vnitřně nastavil to, že budu se snažit být spíš kritický, i když vnitřně mi přijde, že to není moc potřeba, ale tady to je vlastně show, kde jde o to někoho hrozně kritizovat, že jo. Mně se, tak první věc, co mě k tomu ťukla, je, že jsem si přesně říkal, jestli to je demáč ze zkušebny, tak je to super demáč ze zkušebny, jestli to je studiovka, tak je to spíš trošku mizerný zvuk, ale vzhledem k tomu, že to je z chalupy, tak mi to přijde, že to je vlastně skvělý, protože přesně z toho plyne za mě, že umíte hrát a že, ne, tak toho, že máte rádi odpočty dob, jsem si všiml. Ale přišlo mi, že to jako má zajímavou atmosféru a jediný, co mně tak přišlo, ale ono to možná je věc toho žánru, mně to přišlo, že to má třeba takový jako hodně dlouhý intro, že to takový trošku bych to zkusil nějak rozkošatět, jako aby se tam víc děly nějaký kontrasty, ale slyšeli jsme minutu, takže to je otázka. Na první dobrou jsem si říkal, bude to zábavný, 6 minut? A třeba jo?
1: V podstatě taková Pearl Jamovka, že jo, akorát trošku chyběl ten zpěv toho Eddieho Vedra teda, ale za mě...
4: Třeba ještě přijede na tu chalupu.
1: No právě, to jako těžko říct, že jo, vy nevíte, co se děje ve zbytku těch 6,5 minut, takže budeme se těšit na něco dalšího. Martin představí další skladbu, já si zatím dojdu pro ten mikrofon.
0: Další skladbu, kterou si pustíme, je Johanela a její kouzlo. Vy posloucháte Starter na rádiu Wave a my vás zdravíme živě z festivalu Kamenice.
5: Starter.
6: Starter.
5: Hitparáda neobjevených.

0: Tak tohle byla Johanela a její kouzlo. Díky moc za statečnost. A máme tady Johanelu mezi námi. Tak přestože hlásila, že se dostaví, tak tu není, ale nevadí, to nás nezdrží od hodnocení. Ona se možná stydí za to, že prošla deadline, což teda jako psala hned jako první větu, ale stejně ještě se stihlo nasadit. Posílá tuhle věc, která je o tom, jaký přátelství zachránilo život. To si myslím, že se prostě může stát a přátelství je samozřejmě velmi důležitá věc v životě. Přišlo jí to až jako kouzlo, jo? Možná i o tom je ta písnička a už jenom třeba říct kámošům, co se v ní děje, jí dokázalo hrozně pomoct.
1: Píše taky, že je to jeden z 10 tracků z alba Kdo jsi ty, které vyšlo na podzim a produkoval ho Josef Řezník. Tak zdravíme Josefa Řezníka.
0: Mělo to docela takovou jako pumpující basovou linku, tak to se hodí zase začít u Laury, protože jsi baskytaristka.
2: Bomba. Joško Řezník je náš kamarád z Bratislavy, takže pozdravujem. To jsem ani nevěděla, že produkoval. No tak to je brutálně vyprodukovaná věc, prostě úplně od začátku až cez vokály, cez bicie, cez basy, cez hociaké stop timey. Čiže vymakané, tematicky milé a konceptuálne. A takže na mňa je to málo depresívne, aby sa ma to dotklo, ale je to veľmi pekne spravená skladba, ktorú by som si rada vypočula v rádiu. Takže ešte k forme by som povedala, že hneď idú proste na vec. A je to fakt, že forma takej, neviem, komerčnejšej skladby. Čiže hej.
1: Co na to, Matěj Belko? Co refrén? Bylo to dost?
3: Bylo to perfektní. Jak říkala Laura, že to je jako vyprodukovaný, tak s tím samozřejmě souhlasím, ale chtěl jsem k tomu, mě napadlo, že se mi ta produkce líbila, že přesto, že to je jako výrazná produkce, tak je taková vlastně svým způsobem minimalistická. Líbilo se mi, že to je takový čistý a dobře udělaný. No. Líbilo se mi to. Nevím, co bych na to měl kritizovat. Zkusím něco vymyslet na příští písničku.
0: Nevím, jestli jste za tu chvilku měli třeba příležitost nějak se zaposlouchat do toho textu, ale já, když jsem to dneska dával v autě, teda, tak musím říct, že mě mrzí, že tu Johanela není, protože já vůbec nevím vlastně, o čem to je. Jo? Já jsem měl problém s tím, že tam teda rozpoznat rozdíl mezi přátelstvím a nahýma tělama a vlastně nevím, jestli ona jakoby zpívá z pozice někoho, kdo lituje svých činů nebo z pozice nějakého jako pokušení. Za tu chvilku, co jste poslouchali, měli jste možnost nějak zaměřit se na ten text, že mi třeba pomůžete, o čem to bylo?
3: Já se přiznám, že jsem úplně to nesoustředil jsem se na to úplně. Vnímal jsem nějakou náladu, kterou to má. Líbilo se mi, ale to je spíš technikálie, že se mi úplně nesvíralo chodidlo v pěst z těch ohejbaných přízvuků, který se teď furt dělají.
0: Jak to vypadá, prosím tě, když se stane taková věc tobě?
3: No, já mám na to takový speciální boty, který to umožňují. Ne, mně to přišlo, že to tak plynulo, až jako, ale nesoustředil jsem se úplně na... Ale pochopil jsem, že to není nějak doslovně, já nevím, tyhle ty jako vlastně trochu abstraktní texty.
1: No. Johanelo, jestli nás posloucháš, tak nám určitě pošli lyrics, no a nezapomeň taky tenhle track přihlásit do startéru, protože ty tracky, které si tady dneska pouštíme, tak nejsou součástí té naší klasické hitparády, která startuje až v říjnu, no a nezapomeňte nám posílat tracky na starter@rozhlas.cz, aby jsme vás mohli nasadit.
0: Máme tady věc, která oficiálně jako nepřišla do startéru, ale přišla od Adama Krofiana, kterýho vidíme tamhle v publiku. Určitě nám pak dá i nějaký kontext ke skladbě, která se jmenuje Lustig. Podle všeho teda bude asi v němčině a je od projektu s názvem Die Sachen.

0: Die Sachen a Lustig, jestli jsem někdy cítil potřebu mít autora skladby v místnosti pro vysvětlení kontextu, tak je to právě teď. Adam Krofian to není, ale je to takový zprostředkovatel této písně. Tak ahoj Adame, řekni ahoj. Nám, co jsme to právě slyšeli.
1: Je to projekt mého kamaráda Ivana Suchého, který je jinak metalový producent a tohle to je takové jeho dítě, které si zavírá do sklepa už několik let a nechce ho pustit ven, tak já jsem trošku si řekl, že se chopím příležitosti a že ho donutím to jako vydat tím, že to zveřejním za něj.
0: Dostal jsi jeho svolení?
1: Budeme to antidatovat.
0: Tak bude to součástí vysílání Českého rozhlasu, snad se nebude Ivan Suchý zlobit. Jak moc se zlobí naše porota na track, který právě slyšeli? Chvilku jste se smáli, tak možná sice nepřišla deprese, ale přišel aspoň bizárek.
2: Já bych som podle mě neměla robiť porotcu, lebo já jsem dost, že ano, nie systém. No... No, nie, no, kámo, sorry. Pomoc. Dobre, poveď ďalej, nech sa páči, máš slovo.
3: No, je to připadá zajímavý. Takový neobvyklý. Pro tuhle dobu a pro tuhle zemi, řekl bych.
0: Aha. Možná, Adame, ty bys měl přijít s hodnocením, protože kvůli tobě tahle skladba spatřila světlo světa.
3: Moc pěkně, děkujem.
1: Ano, mně přišlo zajímavý to tady nechat zveřejnit, respektive make Česká kamenice, byl myš kamnic again, ale respektive spíš, jakoby, jak ta doba, že jo, prostě jsou tady přednášky o Německu a tak dále, takže myslím si, že v tuhle chvíli je to zajímavé, že někdo dělá takovouhle německou hudbu vlastně v Česku, kolik znáte německy zpívacích českých kapel, že jo.
0: Já jsem připravil na závěr takovou specialitu, která bude opravdu jako ze života současného muzikanta nebo muzikantky. A tady si myslím, že je ten ideální moment potom třeba spustit nějakou debatu, protože tohle je skladba, která na mě teda jako vyskakovala na sociálních sítích docela často. Uvidíme, jestli máte podobný algoritmy jako já. Pro vaše dobro doufám, že ne. Ale tahle kapela se jmenuje Kontua. Na poslední chvíli nám poslali svoji písničku Content, a už název tracku napovídá, o jakým tom jako dnešním svaru a to, co je potřeba dělat, krom toho, že vydáváte hudbu, tak že to je vlastně málo o vydávání hudby a hodně o dělání kontentu.
4: Sledovat nás můžete na starter.radiowave na Instagramu.
5: Starter. Hitparáda neobjevených.

0: Filipe, nebylo nám všem líp, když jsme neřešili ty sociální sítě a jenom jsme hráli.
1: Je pravda, že tahle skladba otevírá téma, který je citlivý pro nás všechny. Citlivý je pro mě, protože tu písničku jsem slyšel jakoby zbytečně mockrát na to, co je. Hodně mě zajímá, jak zapůsobila na Lauru a právě taky na Matěje. A jestli i vy cítíte nějaký tlaky ve vlastních hudebních kariérách a vlastně si tak trochu zpíváte ten text téhletý kapely, ale nikdy byste samozřejmě to nezařadili takhle doslovně, protože to opravdu jakoby trhá uši. To, jak moc doslovně se rozhodli zpracovat tohleto téma?
2: No na mě to nevyskočilo. To je super.
1: Taky teda jako poznat, která věc si zaslouží jak moc velkou propagaci, že jo? Velkým paradoxem téhletý písničky je, že vlastně vyskakuje na lidi s placenou propagací na sociálních sítích. Je to vlastně hodně meta, jo? Neoceníme, že to bylo tu kvalitu.
3: Jestli to není jako nějaký, ano, nějaký jako meta humor, ale trošku mám podezření, že spíš ne. Už mám, protože to je jenom takový jako laciný téma, lacině zpracovaný. No, ale tohle, ale vlastně nechci být, tohle mi připadá fakt hrozný, jako fakt hrozný, to, co jsem slyšel teď.
1: Takhle hezky na závěr. Lauro, máš ještě třeba něco pro doplnění pro naše posluchače a posluchačky právě k tomu jako souboji s těma sociálníma sítěma? Tvoje deska aktuální byla hodně vidět, vzniklo k ní několik videoklipů. Jak poznat, že máme tu správnou věc, která si tu propagaci zaslouží teda? A hlavně, jak si to prožívala ty, jak moc třeba vysilující to bylo? A jak moc tě to trápí v tom tvým hudebním směřování, že tohle to je to, co je k tomu potřeba?
2: No s tou propagáciou minimálně teda na, můžem povedat, na zo platformy, či ne?
1: Klidně, já to pak vystřihnu.
4: Vážení posluchači,
5: právě teď jste zvyklí poslouchat Starter. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil,
4: protože se připojuje k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize.
5: Děkujeme za pochopení. Radio Wave. Someone to lean on.

0: Vážení posluchači,
1: právě teď jste zvyklí poslouchat Starter. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil,
0: protože se připojuje k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize.
1: Děkujeme za pochopení.

0: Vážení posluchači,
1: právě teď jste zvyklí poslouchat Starter. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil,
0: protože se připojuje k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize.
1: Děkujeme za pochopení.

0: Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
1: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave. Můj rozhlas.
0: Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Stage Rádia Wave.
0: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel.
1: Ze studia Rádia Wave až na světová pódia.
0: Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
2: Stage Rádia Wave.
1: Stage Rádia Wave.
3: Od mikrofonu vás zdraví Matěj Dvořák s pořadem Stage. Na stage si dnes poslechneme koncert zpěvačky Anne Lil z letošního ročníku showcaseového festivalu Eurosonic Norderslag 2026. Anne Lil je norská hudebnice, která ve své hudbě propojuje citlivý indie pop s výrazným songwritingem. Její hudba stojí na podmanivých melodiích, osobních textech a výrazném vokálu, inspirovaným umělkyněmi jako Lizzie McAlpin, Taylor Swift nebo Phoebe Bridges. Na svém kontě má dvě úspěšná EP, začátkem roku 2025 získala ocenění Breakthrough of the Year na Norwegian Music Publishers Award a byla nominována na cenu Music Moves Europe Awards, ocenění Evropské unie pro začínající umělce. Dnešní stage právě začíná.
0: Stage.
2: Stage Rádia Wave.
1: Stage Rádia Wave.

Markus, kunne jeg fått litt mer vokal i øra?

0: Právě jste slyšeli koncert norské zpěvačky Anna Lill z letošního ročníku showcaseového festivalu Eurosonic Norderslag 2026. Dnešní stage je u konce. Od mikrofonu se s vámi loučí Matěj Dvořák.
1: Stage.
2: Stage Rádia Wave.
1: Stage Rádia Wave.

Why am I alone? 'Cause everybody's reaching for you.

0: picked her up in the Brabus. G-Wagon on special. She said I'm the captain.
1: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny. Děláme.

0: 19 hodin na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
2: Oh boy.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
2: Hey, you're listening to Radio Wave and we are from Tame Impala.

0: Český rozhlas.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

Night Air. Hudební mix Rádia Wave. Night Air. Hudební mix Rádia Wave.

Český rozhlas. Radio Wave. Děláme vlny.

0: in your minds.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

řek, vy už nejste děti, už nejste děti, vy už nejste děti, ty jsi na to káp, už nejsme děti. Občas se sám ptám, proč už nejsme děti, proč nejsme děti.

you.